0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: They play all the hits.
9: All the hits I love.

0: světě.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: oboje.
1: New Music Show.
0: Pětok od šestí na Fajn.
2: Ale co pak?
3: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Čáda viděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Pro vás bezva plán.
1: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
0: První, druhý, klidně třetí.
1: Máme i skluzavky pro malé děti.
0: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
1: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
0: Aquapalace Praha.
1: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Atención, señoras y señores.
0: Už 23. října ovládne zámek Berchtold

0: latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily Reapy.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

Nad řekou, která potopila mraky lodí, co neměli odvahu s proudem bojovat dál. Naslouchat hlasům, co v hlavě se ti rodí a křičí, aby se miloval. Dvakrát prý nikdy nevstoupíš, ale naš vystoupit poprvé, když je nám tak fajn. Byla tma a oni všude.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Fajn.
1: Na kousky rozpadá se realita, vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita, mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

0: jsme fajn. Tell me
1: where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Hey, I'm Gracie
2: Abrams. It's Olivia Rodrigo. Hi, we're Blackpink.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
1: Plus.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Hot News.
9: Nejvíc dluhů v Česku vzniká za telefon a internet. Největší částky ale lidi dlužej bankám. Ukazují to data Asociace inkasních agentur za letošní leden až srpen. Průměrný dluh za telekomunikační služby je kolem 17 tisíc korun. U bank je to přes 168 tisíc. Letos neprošla hygienickou kontrolou víc než polovina testovaných zmrzlin. Potravinářská inspekce prověřila 144 vzorků a 77 z nich nesplnilo limity kvůli bakteriím. Nejčastěji šlo o vanilkovou. Problémem bývá špatná hygiena nebo nedostatečný čištění strojů. Výsledky ale nejde vztahovat na celý trh. Inspekce totiž častěji kontroluje provozovny, kde očekává problém. Polák strávil 10 hodin u automatu na lahve a plechovky. Vytvořil tím národní rekord. Týpek je několik měsíců sbíral po okolí a nakonec jich odevzdal neuvěřitelných 11 218. Vydělal tím přes 31 000 korun a část peněz chce rozdělit mezi místní hasiče, školy a další organizace.
1: Fajn.

Krásný čtvrteční ráno, borci naši. Ladíte fajn? Kdo se dneska probudil s tím, že už je pátek? Věřte, že není vás málo, zvedněte ruce, kdo to taky znáte. Kdo naopak ví moc dobře, že je dneska čtvrtek, protože je zítra pátek, tak krása nádhera. Ať už jedete se svojí holkou sami nebo s kýmkoliv jiným v kupé, v sedanu nebo třeba traktorem, jedno nás spojuje. Máme toho moc. Není třetí ráno, je přesně 6 hodin a startuje Morning Bush na fajnu. A máme rádi, když hraje hudba. Každopádně, menší změna. Wendy odjela do Ameriky, cestovatelka naše. Tak snad si neřeknete teď what the fuck. A snad si neřekne Wendy what the fuck, až to tam uvidí. Kdo si říká what the fuck z toho, že tu není Wendy, tak ano, dřív bylo líp, ale kašlem na dřív bylo líp. Jdem to tady rozjet, jak pořádný rockstar lifestyle. A poslední dvě věci, já vím. Krásný ráno. A kdo teď čeká, že pustím Izomandiase, tak to je trošku limbo. Ne, včera jsem slíbil Wendy, že na její šťastnou cestu do země nezemě pustíme její oblíbený song. Já sám nevím teda, co to je, tak asi pojďme rovnou na to. Krásný ráno, tady je Wendyin oblíbený song.

0: jako neříkám nic. 100 lidí, 100 chutí. Ale tohle bych od Wendy fakt nečekal. Tak po tomhle songu doufáme, že to z Wendy nespadne, třeba nějaký to letadlo. Pojďme dál.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
0: No tak to stav, samozřejmě. Wendy song nás vytáhne z postele. No nic, tady jsou pořádní rachytle.

Je to tak. Ne, jako yes, jako yes, ale jako yes, jako ano. A jo, nikdy bych nečekal, že něco takového jako někdy se jako stane, že takovýhle slovní spojení budeme moc vůbec v rádu jako použít. Každopádně abno, ano, ano, dnešním dnem v Bageterii Boulevard speciální bageta podle Kelina. Wow. Takže pokud si říkáte, že byste ochutnali Kelinovu bagetu, sorry, já prostě musel, tak se u obsluhy ptejte po bagetě s názvem Chickstar. A nebo prostě řeknete, že chcete ochutnat Kelinovu bagetu. Oni budou vědět. Snad. Tak snad. Oběd na dnešek zajištěný. Teď ještě nějaký ty songy. Tak hezký ráno. Tady je Zara Larsson. Tohle je

0: Novinka, kterou tady na Fajnu máme, kterou mají na svědomí kluci z Gufarou, taky Cedric, se nazývá Venku Lilo. 20 minut po 6. hodině, krásný dobrý ráno. My pokračujeme dál, za malý okamžik na Fajnu. Něco, co možná mnozí dobře známe. Něco, co se nazývá Uptown Funk. Song, který má na svědomí Bruno Mars, taky Mark Ronson. A v tuhle chvíli je to velice ideální song, takhle pustit si po ránu. Co je taky ideální song, je tohle. Je song s názvem Dance. Song, který má na svědomí zpěvačka Slater. A jestli u toho budete tancovat, to je čistě na vás. Pochopil bych, kdyby ne. Za chvilku random fakta.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: trenirkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Fajn, vždycky hot,

0: Ladíte Fajn Morning Boost. Tohle to byla 10-minutovka plná tance. Tohle to byl Jason Derulo, jeho Take You Dancing. A tohle to jsou...
1: Random fakta.
0: Až 52% Američanů uvedlo, že někdy brečilo kvůli penězům. Já si říkám, že jako 52% je celkem málo, jo? Bohatej nebo chudej, je to jedno. I boháči brečej. Ve svým Ferrari štěstím, ale brečej. U San Diego probíhá už po dekády válka a nikdo to neřeší. Dvě znepřátelené kolonie mravenců bojují na frontě, která je 2 kilometry dlouhá. Říkáte si, 2 kilometry, to je málo, ale jsou to mravenci. Pro představu, je to jako kdybyste za sebe naskládali plus minus 111 kg nových baget a pořád myslíme tu z bageterky. A pozor, teď v tuhle chvíli ze všech random faktů za ty roky, co tady random fakta jsou, ten nejvíc random fakt. Khloe Kardashian se svěřila, že už je 4 roky bez štípání dříví. Já říkal, že to je nejvíc random fakt. Pokud vám to nepřišlo random, šel bych si najít práci, anebo aspoň dneska pomůžte mamce už krábat brambory.

0: Taylor Swift, její Opelite na fajnu, za 2:45. Lidi, pojďme se líp poznat. Já vím, že se většinou seznamuje na začátku něčeho, když třeba někam jako nově nastoupíme, tak ze slušnosti se představíme. Ale i tak po těch 3 letech, co to tady jako spolu nějak jako táhneme, to není od věci, jo? Kdybyste měli vybrat jeden song, který vás nejvíc vystihuje, co to je za song, jak se jmenuje a proč vás nejvíc vystihuje? 724634634, pojďte dát vidět na tohle číslo, co je to za song. A kdybych měl začít u sebe, tak za mě by to byl song, jehož název tady vlastně nelze ani vyslovit. Respektive jde, ale moje holka by pak vyslovila nemilá slova, proč jsem dostal v rádiu pokutu. Ale je to když tak song od Buky, začíná na M, končí na A. Kdybyste chtěli líp poznat mýho bráchu, tak jsou to od stejného interpreta song Dostihy a sásky, 3x můžete hádat proč. Vy mi pojďte dát vědět, co je to za vás, jaký je to song za vás. Ještě jednou 724634634. A já vám za chvilku prozradím, jaký song nejvíc vystihuje tohle rádio. Morning Boost.
1: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Haló, to je mobilní servis?
5: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
5: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak já jedu k vám.
5: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
6: Atención, señoras y señores.
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
9: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
8: Když mobily, tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: strašné dobré čtvrteční ráno všem, tohle to byla Loi, taky David Puente, jejich Golden Summer. No a my jsme stejně na fajnu před mnou chvilkou řekli, nebo respektive já jsem se ptal, nebo říkal jsem, pojďme se líp prostě poznat. Říkal jsem, že to uděláme tak, že stačí, když na číslo 724634634 napíšete song, který vás nejvíc vystihuje a proč. A na to se teď pojďme podívat. Za Daniela je to song Run, Run, Run od Celeste Buckingham a píše, že je zrychlený. Celý život. Pochopitelný song, skvělý výběr. Ondra píše H16 za Ráby Cash, super, ceníme grind. Další zpráva, Summertime Sadness, protože mám v létě vždy špatnou náladu, to nás mrzí. Možná to chce víc poslouchat, fajn. Pak tady zpráva, která zní 33 Max Verstappen, takový to tu, protože podle počtu těch Red Bullů a toho merče by mě ten tým měl za chvíli sponzorovat. Jo, to by mi taky nevadilo. Nějaký sponsoring od nějakého formulového týmu? Ještě tady máme zprávu od Martina, který píše. Tak na mě sedí DJ Vič, choďte šetci do... Víte kam. No, takhle. Děkuju všem, co jste napsali. Skvěle, teď jsem k vám zase o něco blíž. Já jsem slíbil, že prozradím, jaký song vystihuje tohle z toho rádio. Jen bych rád upozornil, že ten text s tím nemá co dělat, jo, toho se distancujeme. Jde o to, jak crazy ten song je a kdo ho má na svědomí. Zní to takto.
1: Mě říkali mistry, já kracím jak twistry, já uměli mlátit i daně krátit, snad nějaký prachy jsem zapomněl.
0: Někteří vědí, že tohle z to, nebo toto, nebo tento zpěvák, zpěvák je silný slovo, je Libor. Libor, náš hudební manažer.
1: Vohni se broučku pro svoje mejdlíčko, ty moje čistionka, překrásná kočičko, jako
0: Libor. A stejně jako je střeštěný tenhle song. A Libor bývá střeštěný občas i náš playlist, který má na svědomí Libor. Zvlášť dneska. Tak to laďte dál. Hezký ráno.

0: Ale, co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
7: Máme pro vás bezva plán.
6: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
7: První, druhý, klidně třetí.
6: Máme i skluzavky pro malé děti.
7: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
6: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
7: Aquapalace Praha.
6: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
9: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
10: Fajn. Jsme online. Online.
11: Jsme na DAB+. Plus.
10: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
12: U Hormuzského průlivu zasáhl kontejnerovou loď neznámý projektil. Singapurská loď začala hořet a nakonec se potopila. Všech 21 členů posádky se ale naštěstí podařilo bezpečně evakuovat a nikdo nebyl zraněný. Česká televize na dětskou tvorbu příští rok vyčlení rekordních 180 milionů korun. Na jednání Rady ČT to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Déčko chystá 7 nových řad večerníčků, 4 vzdělávací série a taky rodinný seriál. Skončit mají naopak třeba Draci v hrnci nebo Šikulové. Některý lidi z technologického světa údajně začali kouřit, protože věří, že umělá inteligence jednou vyléčí rakovinu. Tvrdí to technologický ředitel společnosti Palantir. Podle něj chtějí tímhle riskantním způsobem ukázat, jak moc věří budoucím možnostem AI. Pro svoje tvrzení ale nepředložil důkazy ani neuvedl konkrétní jména.
13: Fajn. Pozor, aktuálně v Praze v ulici Průmyslová tady došlo k dopravní nehodě dvou osobáků, částečně blokují provoz, tak počtejte se zdržením. Velký špatný taky hlásí D4 na 12. kilometru ve směru na Prahu u Varadova. Tady opět dva osobáky v sobě, na místo jede policie České republiky. A pozorujte taky v Lounech v obci Podbořany v ulici 5. května, tady došlo k havárii dodávky. Tolik dopravy, teď už Morning Bus na Fajnu.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Pěkné dobré ráno všem. Je tady 7. hodina, pokračuje Morning Bush na Fajnu. Další hodina před náma totálně nabitá. Řekneme si, jak vydělat peníze a nenechat se zavřít. Andrej Babiš nepřijde na rozhovor. A samozřejmě tady budou nějaký ty songy. Tady svým s Mr. No Widow, nebo už teď Clock Clock Adora. Tak ještě ráno.

Olivia Rodrigo, její Stupid Song, 15 minut po 7 hodině. Dobré ráno všem, s Fajnem. A velká věc se děje. Vůbec poprvé v historii Formule 1 může vyhrát Čech. Ne teda úplně, že by nějaký Čech zkoušel jezdit do kolečka ve formuli s tím, že za zády má třeba Maxe nebo Antonelliho. Ne. Jde o celosvětovou soutěž, ve které výherce získá VIP vstupenky, letenky a ubytování na každý závod Formule 1 v příští sezóně. Jako, jestli je něco, co bychom chtěli, není to štípání s naším partnerem dneska večer, je to sakra tohlensto. Jenže tím šťastlivcem je Čech Lukáš, nejsme to my, Čech Lukáš. Lukáš, který se dostal mezi posledních 6 finalistů. 6 finalistů, posledních 6 finalistů. A o tom, kdo tohle celý vyhraje, rozhodujeme právě teď my. My v tuhle chvíli, žádná porota, my. Tak si říkám, že pojďme se spojit, jo? Hele, pojďme dneska udělat někomu radost. Pojďme být jako přející, protože kdybychom byli my v té finálové šestce, byli bychom sakra rádi, kdyby o nás někdo sakra řekl v rádiu, že by nás někdo sakra podpořil, že tady rádio, který nás podpoří. Jinak Lukáš vypadá jako fajn týpek, já už jsem mu hlas dal. Já teda poprosím všechny, pojďme to pro Lukyho udělat. Pojďme dokázat a opět dokázat, že když se spojíme, jsme silní. Máme výhodu, kterou ostatní finalisti nemají, o nikom rádu mluvit nebudou. Jo, a ještě bych rád řekl, že Lukáš není žádný můj známý, takže nehrozí, že by mě vzal sebou nebo tak. To nejdůležitější. V tuhle chvíli otevřete svůj vyhledávač, třeba Google, a napište tam Heineken Formula One Competition. Hned to první, co vám vyjede, na to klikněte a hledejte jméno Lukáš. Lukáš je dneska hrdina. Morning Boost.

0: Tiffany Arish, She Worthy Gonna Fine. 19 minut po 7 hodině, pokračujeme dál, třeba s tímhletím. Za malý okamžik. Cameron Whitcomb, jeho song Medusa. Kromě toho si pustíme jeden jistý song. Song, ve kterém zazní jistá věta. Věta, kterou bychom rozhodně neměli říkat třeba partnerovi po tom, co ho podvedem. Jo? Why don't you stay? Tak to je asi jasný, proč. Proč tu nezůstane? Nico Santos, za malý okamžik. No lepší ráno. Jo, proč ne? Na, na, na. No a pak dáme nějaký ten bizarné. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Yeah. All the hits.

0: Chemical Brothers, she go tady na fajnu. Krásný dobrý ráno. 7 hodin, 37 minut. Tady je Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Pokud jsme doposud nevěřili, že žijeme v budoucnosti, teď už věřit budem. Robot osahával 16-letou dívku. Zní titulek. Takhle. Jako čekal jsem, že Matrix bude hustej, ale že je až tak hustej není ani samotný Matrix. Takže buď je tohle celý Matrix, anebo druhá teorie, něco jako Matrix. Úchyl hulil matro, aby fixnul nějaký svůj vnitřní nepokoj, napadlo ho tohle. Asi bohatý úchyl. Kdo říká, že úchyl nemůže být bohatý? No ale jen teď jak to jako brát, jo? Je to lepší, než kdyby jako osahával samotný úchyl? Něco takového tady ještě nebylo. Jak to brát? Přijde mi to jako podobný, jako když svýho psa naučíte očkurávat lidi. Respektive, když to naučí sám. Minimálně jako chudák holka. Já to tady jako nechci nějak zlehčovat, ale představte si, že jste to vy, koho osahává nějaký robot. Bez vašeho svolení. Crazy, že jo? No. Já teda furt jako doufám, že fakt žijeme v Matrixu a tohle se ve skutečnosti jako nestalo, protože jinak může být klidně bojovníkem za ženský práva takovej Dominik Ferry.

0: Jack Jones, Martin Solveig, jejich All Night, All Day, nebo spíš All Day, All Night. Ne, All Day and Night, takhle to je správně. Na fajnu, 7:45 aktuální čas, za chvilku. Třeba takový Malcolm Todd, jeho song Earrings. A nebo Becky Hill a David Guetta. Jejich Remember. A kromě toho si za můj okamžik řekneme, jak vydělat hodně peněz. To se líbí asi většině z nás. Tak se na to hrozně počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
17: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Becky Hill, taky David Guetta, jejich Remember na Fajnu. Chvilku před 8 hodinou. Jak vydělat hodně peněz? Já sice nevím, ale jeden týpek těch peněz vydělal fakt jako celkem dost. Konkrétně 174 milionů. A to tak, že na Spotify vydával AI songy a ještě nabotoval boty, aby to poslouchali. Týpek prostě nafejkoval asi 80 milionů streamů, což je pro představu hodně. Třeba taková Taylor Swift, což asi jen tak mimochodem nejposlouchanější interpret na světě těch streamů za to daný období, měla jen asi jako 9 milionů. Říkám 9 milionů v uvozovkách. To si fakt jako týpek říkal, že se na to nepřijde? Nevím, no. Zajímavý způsob, jak utéct z Matrixu, ale evidentně ne dost dobrý, protože teď si jde sednout na 18 měsíců. A tady vyvstává otázka. Zůstanou mu peníze po tom, co ho propustějí? Protože jestli ano, co je 18 měsíců ve vězení ve srovnání zbytek života na svobodě se 174 miliony a ještě se statusem nejposlouchanějšího hudebníka? Jak zamyšlení? No nic, my pojďme od AI k dalším songům, který opravdu dělali lidé.

0: Počkat. Tohle je takový soukromý projekt, to neměl nikdo slyšet. Nic. Tady to je správně.
1: Čau, já jsem Kellen a posloucháš můj novej single.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
13: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
14: Jsme online. Online.
15: Jsme na DAB+. Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
16: Česko se potýká s velkým nedostatkem vody a sucho se může dál zhoršovat. Podle vědců může na přelomu týdne výjimečný až extrémní sucho zasáhnout skoro třetinu republiky. Za prvních 9 měsíců roku navíc spadlo o víc než 40% srážek míň než je obvyklý. V Íránu hrozí 23-letý studentce trest smrti kvůli příspěvku na sociálních sítích. Podle úřadů měla urazit proroka Mohameda, přesný obsah příspěvku ale nezveřejnili. Lidskoprávní organizace varujou, že íránský režim stále častěji využívá popravy k potlačování nesouhlasu. Mark Zuckerberg zaujal na internetu svojí reakcí na ochutnávku piva Guinness. Šéf Mety se objevil v technologickém podcastu Cheeky Pint, kde slavný irský pivo vyzkoušel. Jeho výraz po napití pak lidi začali sdílet na sociálních sítích a vtipkovat, že mu pivo vůbec nechutná. Zuckerberg ale vysvětlil, že je to prostě jeho normální výraz. Fajn.

Dobré ráno, dobré, krásné čtvrteční ráno s 8 hodinou a s Fajnem. Pokračuje Morning Bush na Fajnu. Komu naopak od Zuckerberga pivo chutná, tak rozhodně poslouchejte dál, protože za malý okamžik budeme soutěžit. No, nechte se překvapit, co to bude, taky si samozřejmě pustíme nějaký ty songy a za chvilku si taky řekneme něco o nějakých těch novinkách v kinech. Tak hezký ráno, tady je Flow Rida, My House, respektive jeho house, ale ta písnička se jmenuje My House, takže to není jakoby My House, můj dům, ale je to jakoby jeho dům. To je jedno, jdem na to.

0: Německá kapela Giant Rooks. Jejich Want It Back na lepší, poklidnější ráno, který teď úplně poklidný nebude.
1: Přednáška počká. Gaudamus Alkoturne. Největší studentská party je zpátky. A my na Fajnu tě tam dostaneme. Fajn.
0: Naprosto epický nášvih. Aktuálně u nás na Instagramu, v naší Fajn komunitě, hrajeme o 6 vstupenek na Gaudamus Alkotur. A.k.a. na tu nejspořádanější akci, kde probíhá ten nejdůležitější výzkum. A to, jaká brněnská univerzita umí nejlépe a nejvíce pít alkohol. Lidstvo je v píku. Legendární studentský battle je zpátky, takže 20. října v Bobby Hall v Brně Gaudamus Alkotur. Největší studentská party roku, na který zjistíme, jaká univerzita umí nejlíp kalit. My vás tam dostaneme. Takže ještě jednou, Instagram, Fajn Radio, mrkněte do naší Fajn komunity, hrajeme o 6 vstupenek a třeba budou vaše. Držím palce.
1: Gaudamus Alkotur, 20. října v Brně. Více na gaudamusalkotur.cz. Fajn.

Tohle je čtvrteční Morning Bush na Fajnu, taky Temper City, Self-Aware, 19 minut po 8 hodině. Za chvilku na Fajnu. Třeba takový somber jeho song My Body Isn't Ready. Novinka, kterou tady máme přichystanou, dáme si ji za malý okamžik. Ale nebude to jediná věc, kterou si pustíme. Pustíme si taky něco pro všechny, co jedou buď do práce, z práce, do školy, ze školy, k doktorovi, od doktora, nebo potřebují doktora, protože hráli celou noc lolko.

a jeho Star Walking. Hymna ke hře League of Legends. Tak tohle za malý okamžik tady u nás

0: fajnu. Pak se podíváme na novinky, které jdou dneska do kin. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Hleno. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

0: Lil Nas X a jeho Starwalkin v Etheru Fajnu v 8:30 ráno ve čtvrtek. Už to skončí, co? Jo. No a protože je čtvrtek, znamená to, že do kin jdou nový filmy. Já je tady pro vás mám připravený.
1: Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
0: Fajn. Dnešním dnem jde do kin film Minotaur. To je film, jehož děj filmu je zasažen do roku 2022. Do období ruské invaze na Ukrajinu. Sleduje osudy ruské rodiny ze střední třídy, Gleba, Galinu a jejich syna. Není to úplně asi film, na který zajdete, protože se chcete pobavit. Působí to lehce depresivně, lehce možná slabý slovo. Lehce slabý slovo, ale hodnocení 77%. Dnes nejlépe hodnocený nový film. Jako další tu máme novou filmovou adaptaci slavné videoherní série Street Fighter. Takže film se jmenuje Street Fighter. Příběh pojednává o dvou mistrech bojových umění a jakože kamarádů, co se jako znali dlouho, ale úplně se jako nemusí, ale v tu chvíli jako musí se vykašlat na jejich neschody a znovu spojit síly kvůli nějaký účasti na nějakým prestižním bojovým turnaji. Jo, na tom turnaji se objeví nějaký dobrý zápasníci z celého světa. No, ale tam prostě probíhá nějaký potom spiknutí a to už prostě uvidíte sami, když na to půjdete. Ale pokud byste chtěli třeba film, kde se úplně jako nebojuje, nebo aspoň něco, na co vzít své děti, tak film o Show Stay Missing taky nezní špatně. Na to bych teda děti úplně nebral. Nechám samozřejmě na vás, to záleží. Ale na co bych je třeba vzal, je film s názvem Pejsek fešák, jo? To zní taky dobře. Tak na co půjdete, záleží jenom na vás. Já jsem jenom v tuhle tu chvíli rád, že zatím žádnýho synka nemám.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden.
2: Fajn.

0: Milky, taky Melgrap, Just the way you are, na fajnu. Za 8:45. Přeju všem krásně dobré ráno. Za malý okamžik nám dobré ráno popřeje taky třeba taková zpěvačka Reje. A její song Where is my husband? Jak dlouho to je? Dlouho, ne? No, pár dní už to bude. Pořád ho nenašla. Asi to úplně nevadí, protože ten song je docela v pohodě. Docela dost v pohodě. A nevadí nám to? Teď si možná někdo říkáte, mluv za sebe. Chápu. No nic. Co se nám bude líbit dál, je tohle. Kdo by neměl rád Harryho Stylese? Já vím, teď zase řeknete mluv za sebe, ale chápem se. Jeho song Dance No More. Za malou chvilku. Na lepší ráno. S fajnem. OK. Tak ještě ráno.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.

0: Tohle to byla Raye, její song Where is my husband. Na fajnu, 10 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost je u konce. Dnešní Morning Boost byl klasicky nabitej. Řekli jsme si, že v kinech je film Minotaur. Taky film Street Fighter. Nebo film o show Stay Missing. Taky jsme si řekli, že v bageterce najdete Kilinovu bagetu. A taky jsme si řekli, že vydávat AI songy se úplně nevyplácí. No i když vyplácí, nevyplácí, no a to nechám na vás. Mějte se krásně, slyšíme se zase zítra. Teď už po mně přichází největší frajer, felák, borec, Andrea Koce Kaučka. No nic, nechám to na ní. Mějte se a zítra. Čekíš.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
15: Dobrý dopo, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. Sněmovna znovu schválila změny v pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Předtím je vetoval prezident Pavel. Koalice tvrdí, že díky němu bude státní správa pružnější. Opozice se ale obává politických zásahů a propouštění nepohodlných lidí. Nejvyšší stavba v Česku se pomalu loučí a lidi se na ní jezdí naposledy podívat. Dva vysílací stožáry u středočeských Liblic měří 355 metrů. Svojí výškou převyšují i Eiffelovku. Po ukončení provozu už pro ně majitel nenašel využití a jejich údržba by stála přes 100 milionů. Ve Formuli 1 se ukázalo, kdo má ve vysílačce nejostřejší jazyk. Analýza týmové komunikace za posledních několik let překvapivě odhalila, že největším sprosťákem je Pierre Gasly. Max Verstappen sice nadává taky často, v přepočtu na počet slov ho ale francouzských závodník předčil.
16: Fine. Dobré ráno, mrkneme se na dopravu. Opatrně v Turnově, ulice Lidická hlásí olej na vozovce. Ulice Gočárova třída v Hradci Králové hlásí nehodu nákladního vozidla. Je tady jeden jízdní pruh úplně uzavřen, tak opatrně. No a zdržíte se v Ostravě v ulici Palackého. I tady se bohužel bouralo. Tak pomalu a bezpečně.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Fajn. Music Boost.

Taky ho začnu trošku pozitivně. Mám pocit, že to dneska půjde stuha. Já vím, není to moc pozitivní start dnešního Music Boostu. Každopádně prostě, kde je to sluníčko? Kde je najednou to hezký počasí, co bylo včera? No doufám, že se to ještě trošku změní. Každopádně my si pojďme držet palce a pojďme tenhle tuhej start společně nějak zvládnout. A já si myslím, že tenhle čtvrtek si nakonec ještě užijeme. Tak jo, tohle je Music Boost, 4 společné hodinky, no a jdem na to. Music Boost. Give it five. Fine. 5 songů na rozjezd, dneska startuje Hozier. Tohle je jeho Nobody's Soldier. Hezký dopo.

Dnešních Gimme 5 5 songů na rozjezd uzavírá Dermot Kennedy jeho Kiss Me. Já vám přeju krásný čtvrtek. Prosím vás, dneska je 15. října, svátek mají Terezy, a protože každý určitě zná nějakou Terezku, tak nezapomeňte popřát. Já to neříkám s ostatními jménami, ale mám pocit, že u té Terezy prostě každý prostě nějakou zná. Tak jo, není zač, jestli je to manželka, tak díky mě máte vyžehlenu. Za chvilku Dua Lipa, její Training Seasons. Prosím vás, tohle je živá.

0: A verze, kdyby vám to přišlo něčím trošku jiný, tak je to tímhle. Mistrovství světa ve fotbale sice už není, ale to neznamená, že si tu hymnu nemůžeme pořád dávat, ne? Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. Tak hezký dopoledne a úsměv. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Co se nejlíp hodí ke slu?

0: vás Bezva Plán.
1: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
0: První, druhý, klidně třetí.
1: Máme i skluzavky pro malé děti.
0: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
1: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
0: Aquapalace Praha.
1: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Seasons, Dua Lipa. Tohle je dnešní Music Boost. Ano, ano, všechno udělám. To nevadí, že nemám čas, všechno zařídím. Čím dál tím víc je kolem mě lidí, kteří trpí, prosím vás, syndromem people pleaser. To je prostě, to jsou lidi, kteří se snaží vyhovět úplně všem a ve všem, jo. Já si vždycky říkala, myslela jsem si, že takových lidí je prostě na světě málo, ale ono se to nějak začalo jako množit divně. A mám pocit, že takovýhle syndrom občas smíváme trošku všichni a někdo víc, třeba můj manžel, jo. People pleaser je člověk, který automaticky souhlasí s prosbami ostatních, i když je třeba unavený, nebo nemá čas, nebo nechce, nebo chce prostě trávit čas s někým jiným, ale ano, ano, půjdu s tebou, jo, jasně, vezmu ti to, zařídím, jo, koupím, jo, znáte někoho takovýho, prostě takovej ten kámoš, který nikdy neřekne ne. Jenže vy se pak zaciklíte a nevíte, kdy s váma doopravdy tato pivo chce jít a kdy prostě jenom ne, kdy je to jenom nějaký vzorec v hlavě. Tenhle vzorec se prý může skrývat z toho, že máte strach z odmítnutí, nebo třeba strach z toho se s někým pohádat, nebo třeba strach ze ztráty přízně druhých lidí. Tak od tuto pramení, jo. Jestli prosím vás, jste people pleaser, někdo, kdo prostě opravdu neumí říkat ne, někdo, kdo opravdu všem chce vyhovět, všechno podá, všechno zařídí, ano, zavolá, udělá tu rezervaci, jo, jako, a ne z takový tý jako vlastní iniciativy, jako chci to udělat, ale spíš jako, myslím si, že musím, aby mě ostatní měli rádi, tak se na to vykašlete. Nedělejte to. A nejenom kvůli sobě, ale kvůli těm ostatním. Můj manžel tohle dělá a já musím říct, že já trpím. Takže jestli nechcete, aby ty lidi vlastně paradoxně pak trpěli, tak se na ně vykašlete. Zní to blbě, ale kašlete na lidi a ono se vám strašně uleví. Posloucháš Fajn

0: Caitlin Aragon a Run. Song, který si už nedáváme, 3:45 na fajnu. Krásný čtvrtek, hezký dopoledne, doufám, že si to užíváte. A jestli ne, nevadí, každý den nemusí být sluníčkovej. Stačí ho nějak zvládnout, nějak přežít, udělat si dobrý kafe, dobrou snídu. Shimon Op, za chvilku jeho Save My Soul. Mimochodem, taková podpultová informace. Shimon Op trénuje v takové zkušebně, ve které já vedle trénuju divadelní hru. Takže já vždycky, když tam hraju a potřebuju se soustředit na něco, co tam mám, tak začnou bubny, začne kytara a Shimon tam začne trénovat. Takže to je hustý. Trénuje často chlapec, ale mohl by to trošku stlumit. Páč, já se pak nemůžu soustředit. A my si ho dáme na fajnu už za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plný síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
9: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
9: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet! Klikni!
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Dobrý dopoledne, minuta po 10. hodině, tak se pojďme podívat, co se děje. Pákistán zasáhla tragédie, při které přišlo o život nejméně 18 lidí, včetně školáků. V severozápadním městě Pešávaru se během vyučování zřítila střecha školy. Mezi oběťmi je nejméně 17 dětí mladších 13 let a jeden učitel. Záchranáři dál prohledávají trosky a příčina neštěstí zatím není jasná. Čína a Severní Korea otevřeli most, který čekal na zprovoznění 12 let. Stavba byla hotová už v roce 2014, ale do provozu se most dostal až teď. Proč se jeho otevření tolik let odkládalo, není jasný. Nyní by měl usnadňovat dopravu a posílit obchod mezi oběma zeměma. Rybář na Slovensku vytáhnul z přehrady sumce dlouhýho 2,5 metru. Na Liptovský Maře ulovil rybího obra. Podle odhadů váží až 100 kilo a může mu být až 40 let. Po vyfocení ho rybář pustil zpátky do vody.
13: Fajn. Music Boost.
16: Music Boost.
17: Andrea Kautzka.
13: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
18: 3 minutky po 10. hodině, pochopitelně pokračujeme s Music Boostem. Jaký songy máte rádi, to my víme, protože nás posloucháte, ale za chvilku mě bude zajímat naopak, jaký songy nesnášíte. Taky si samozřejmě dáme lubriku, no a podpoříme to těma songama, který prostě všichni milujeme. Před náma Lach Money, Louis, jejich Bills. Je to mimochodem song o tom, jak je důležitý vydělávat peníze a pořád se tam zpívá dokola, jako co všechno musíte platit. Účty a tohle a elektriku a nájem. A to. Je to docela taková demotivující písnička, ale dobře zní.
13: Music Boost.
18: Takže se pojďme nesoustředit na text, ale jenom na ten rytmus, jo? Pojďme si jakoby trsnout. No stejně jsme v práci, no, tak ono se to i hodí, jako no. No tak na co všechno vyděláváte vy?

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, song, který nám na Fajnu právě teď dohrál. No a hudební vkus o nás může prozradit více, než si myslíte. Zamysleli jste se někdy nad tím, jestli to, co posloucháte, nevypovídá něco třeba o vás? O vašem charakteru? Ono nezáleží jenom na tom, co posloucháte, ale taky na tom, co vyloženě nesnášíte. Asi to znáte, že to, co nám třeba vadí ve sluchátkách ostatních, tak může odrážet naše hodnoty, emoce i potřebu někam patřit. A že vlastně znáte ten pocit, že někdy třeba váš kámoš něco poslouchá a vy si říkáte, co? Jak na tohle můžeš tančit, jak tohle můžeš vůbec poslouchat? Jak je jako možný, že někdo to miluje a někdo to nesnáší? Víte, jako tohle mě vždycky jako zajímalo, protože to, že mám něco chutná, nechutná, jo, to je prostě genetika, chutě a tohle, ale jakoby sluch máme snad všichni stejný, ne? Tak jak je možný, že někdo miluje techno, někdo rock a někdo pop? Je to zajímavý. Zjistili se, že důvody, proč určitou hudbu odmítáme, právě souvisí s našima emocema a taky s naší osobností a vlastně s pocitem, jak se jako, jako máme identitu. Někomu prostě fakt vadí třeba hudba, která je moc složitá. Někomu třeba, že moc je sentimentální. A někomu zase třeba vadí žánry spojený se společenskou skupinou, protože mají pocit, že se s ní prostě nedokážou stotožnit. A je to vlastně jako hustý, že opravdu často nemáme rádi hudbu a tak se můžeme zamyslet nad tím, proč ji nemáme rádi. Co to o nás vypovídá? Jsme třeba moc jednoduchý, proto nemáme rádi složitou hudbu, jako co to je prostě jakoby o nás. No, já jsem vás chtěla trošku ještě na závěr uklidnit, že vy posloucháte dobrou hudbu, protože posloucháte Fajn Radio. To znamená, že to o vás vypovídá to, že jste prostě dobří. Jste super lidi, jste to nejlepší, co tahle společnost má a pokračujte v tom.

Tatesmacre je její Revolving Door. To je song, který si přestáváme pomalu, ale ještě dávat 10 minutek do 10:30. To, že jsme před chvilkou společně řešili, nebo já se vám sdělila, že nezáleží úplně taky, jakou hudbu posloucháte, ale spíše jakou nesnášíte, že to o vás něco vypovídá, tak přišla taková zpráva od někoho z vás. Takže mám roztříštěnou osobnost, když se mi líbí od každého něco jiného. No asi ano, ale myslím si, že tohle má asi většina z nás, že jsme schopni vlastně dojít si na Vivaldiho, ale zároveň to střihnout přes nějaký technoklub a vlastně skončit u playlistu Fajn Rádia. Myslím si, že to na tom není nic špatného, jo? A jestli je to roztříštění, no tak jsme roztříštění všichni. Za chvilku James Hype, Sam Harper, Waterfalls. Martin Garrix, Ed Sheeran. Takhle roztříštěný to tady za chvilku na Fajnu bude. A já budu ráda, když u toho budete taky. Co je hot

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
7: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
8: All the hits.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex se šéfem je jako výplata. Čekáš od toho hodně, ale výsledek tě zklame.
3: All the hits right here.

0: Listeno, je to Teddy Swims, který už 20. března dobije pražskou O2 arénu. Nám dohrává na fajnu. No a trošku cítím, že tenhle podzimní čtvrtek potřebuje tak trošku jako podpořit. Just watch me dance. A zvolila jsem tuhle variantu. Nějak cítím, že by to mohlo pomoct. Jestli to pomůže, to nevím, ale můžeme to aspoň zkusit. Joel Corey, Jack Jones, Charlie XCX, jejich Out Out. Jo, myslím si, jo, to by mohlo pomoct. A ono taky pomůže, tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší
15: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
16: Když mobily?
15: Tak Mironet, klikni dvakrát.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
20: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
20: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
21: Maminko!
20: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na
22: firmanazážitky.cz.

0: Troje Hot Hit Parádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

No není to hezký zpívat si Beautiful Life. Je, že jo, tohle jsou Fastboy, DJský duo. Jsou tady s náma na Fajnu, 5 minutek do 11.

Včera se točilo, dneska se točí, pořád se tady u nás na Fajnu točí a doufáme, že ne zbytečně. Já vás teď nasměruji na náš YouTubeový kanál Fajn Rádia, kde máme Posedlí. Posedlí, to jsou prosím vás podcasty na všechny různé reality shows. Kristýnka zrovna teď vedle mě ve studiu už má vypadlíky Love Islandu a vyspovídává je. Takže jestli vás zajímají Posedlí Love Islandem, tak si Kristýnku můžete, myslím si, že už zítra dát na novém díle. No a dneska dopoledne, myslím, že za malej moment, se můžete těšit už na Posedlí s Rádcema. Já jsem natáčela včera v noci, čekala jsem v kyně, někdo vypadl. No a teď to tam máte naservírovaný, takže nezapomeňte, že nejsme jenom v éteru. Tohle je Fajn.

0: klidně vyhrát.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Klikni.
8: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
7: Gravitrax Spiderman.
8: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
7: Když stavebnice, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Fajn. Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
3: Hezký dopoledne, 2 minuty po 11. hodině, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje. V rumunských vodách Černého moře začal hořet tanker a 8 členů posádky se pohřešuje. Na palubě bylo celkem 12 lidí, 4 jsou podle úřadů v bezpečí. Loď začala hořet u hranic s Ukrajinou. Zatím není jasný, co požár způsobilo, ani jestli souvisí s válkou na Ukrajině. Film Pramen s Aňou Geislerovou zabojuje o evropský filmový ceny. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského se dostal do užšího výběru mezi 45 hraných filmů. Ceny se budou předávat v lednu v Aténách. FIFA chce změnit pravidla kvůli kontroverzi z mistrovství světa. Americký útočník Balogun dostal na šampionátu červenou kartu. Trest mu ale FIFA nakonec zrušila po tom, co americký prezident Trump telefonoval jejímu šéfovi Infantinovi. Rozhodnutí vyvolalo kritiku a teď chce FIFA podobným případům do budoucna zabránit.
4: Fajn. Mrkneme se ještě na dopravu. Opatrně v ulici Žhandovský mlýn v obci Ždánice. Tady je hlášena nehoda 2 osobáků. Bouralo se taky v Českých Budějovicích a to prosím vás na náměstí Přemysla Otakara II. No a opatrně taky v obci Plana. Tady se v ulici Na Černé taky bouralo, 3 osobáky v sobě. Tak pomalu a bezpečně.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

i po 11. hodině jsem tady s váma. Andrá za mikrofonem, pokračuje dnešní čtvrteční Music Boost. No a po 11. hodině tenhle týden znamená co? Že budeme soutěžit? Jo, nebojte se, i dneska můžete něco vyhrát, ale na to si počkejte. Music Boost.

0: Na Fajnu dohrává Loj, tohle je její Red Eyes. Máme 11:15. No, to je takovej čas. K čemu? No, třeba se něco říct k soutěži.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: V Praze, Ostravě, taky v Brně probíhá až do 18. října Restaurant Week. Je to vlastně festival, do kterého jsou zapojený určitý restaurace, který mají pro vás přichystaný tříchodový meníčka. Speciální meníčka, docela jsou dobrý ceny, mrkněte když tak na stránky. Vy si tam vlastně můžete vybrat konkrétní restauraci, dát si tam rezervaci a prostě si užít třeba s partnerem nebo s kámoškou, s maminkou, to je úplně jedno. Prostě hezký večer, něco nového ochutnat, něco nového zažít. My každý všední den rozdáváme dva vouchery v hodnotě 1738 korun. Ochutnat, něco nového zažít. My každý všední den rozdáváme dva vouchery v hodnotě 1738 korun. No a i dneska

0: Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne s Fajnem 10 minutek do 11:30. No a já vím, že na to čekáte, na tu soutěž, ale nebojte se. Já vám teď ukážu, jaký song musí zaznít v rádiu, abyste mi mohli volat. Na 724-634-634 budete volat ve chvíli, kdy uslyšíte tohle. Je to DJ Snake, Justin Bieber, jejich Let Me Love You. Dřív nevolejte, já to vidím.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Poděbradech za 4 190 000 korun. Byt 1KK na Pražském Chodově za 3 790 000. Ještě jedno 1KK na Chodově za 3 990 000. Byt 2+1 v Kralupech nad Vltavou za 5,5 milionu.

0: 2 plus 1 v Kolíně za 4 miliony 150 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Let Me Love You, Justin Bieber, DJ Snake. Na, na, na, I won't give up. Dnešní Music Boost.
1: Fajn ti servíruje něco speciálního. Restaurant Week. Fajn.
0: No a my opět soutěžíme každý všední den, přesně tenhle celý týden. Mám pro vás vždycky dva vouchery každý den na Restaurant Week. Vouchery v hodnotě 1738 korun. Restaurant Week probíhá v Praze, Brně, Ostravě až do 18. října a vy můžete vlastně takhle objevit nový chutě, nový podniky za dobrý ceny. A nebo si třeba o ty lupiny prostě zahrát tady u nás. Dneska hraje Milan. Milane, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Milane, ty jsi na obědě, já ti přeju dobrou chuť.
2: Děkuji moc.
0: To se docela hodí, protože ty jdeš soutěžit vlastně o vouchery do restaurace a vlastně teď jsi vlastně v restauraci, takže to je možná znamení.
2: Ano, ano.
0: Princip soutěže je prosím tě úplně jednoduchý. Já ti řeknu svůj nákupní košík, který před sebou mám, ve kterém mám 10 ingrediencí. Tvým úkolem bude říct jich alespoň 6 v časomíře 25 sekund. Rozumíš tomu?
2: Ano, rozumím, rozumím.
0: Super, tak jdeme na to. Můj nákupní seznam je na víkendovej brunch a obsahuje plnotučný tvaroh, avokádo, vejce benedikt, kváskový chléb, baby špenát, uzený losos, řecký jogurt, borůvky, javorový syrup a rašídové máslo. Časomíra běží teď.
2: Avokádo, uzený losos, plnotučný tvaroh, borůvky, chleba.
0: Mm-hmm.
2: A ještě co?
0: Ještě je co?
2: Avokádo.
0: Už si říkal.
2: Oříškový máslo.
0: Oříškový, no a jaký oříškový? Z jakých oříšků to je?
2: Oříškový.
0: Ty vedle.
2: Ne.
0: Ne.
2: Ne. Oříškový, jaký to bylo?
0: No, z jakého másla se dělají oříšky? Teda, já už jsem taky
2: zmáhl. Oříškový, oříškový.
0: Je to araší, to je jedno. Já tě nebudu trápit, já ti to uznám, protože asi předpokládám, že lískový třeba existuje taky. Jo, bylo to arašidové máslo.
2: Ano, jo, takhle omlouvám se.
0: Ne, neomlouvej se, to nevadí vůbec. Každopádně vouchery jsou tvoje, já prostě přimouřím jedno oko, jedno ucho a prostě to nějak zvládnem, jo? Já ti teda gratuluju, no užij se hezký zbytek dne, no a vouchery zasíláme, moc si to užij.
2: Tak jo, děkuji moc, jo, mějte se.
0: Taky, ahoj. Taky já jsem se to úplně do toho zamotala, z čeho je máslo, z čeho je ořech, ale už jsme doma, už jsme doma. Tohle je vždycky strašně stresující, já vám to totiž strašně moc přeju a chci vždycky, abyste vyhráli, takže když to vypadá, že ne, tak já úplně se tady potím a dělám, no, a pak to takhle dopadá. Zítra pokračujeme.
1: Večeře je na nás. Restaurant Week. Fajn. Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz

0: to, taky John Tour Lightsov, tohle je krátce před 11:45. Na fajnu. No a protože jsem se rozhodla, a ani nevím proč, prostě jsem se rozhodla, že to dneska uděláme takový tanečnější. Tak to chce nějakýho DJ, ne? Nejlépe francouzskýho. Tohle je francouzský DJ Yujo. Moving to the Sun. Jeho nejnovější song a podle mě song, který nás prostě nikdy neomrzí. Tak to pojďme rozjet. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firma na zážitky.cz.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
13: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
16: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
17: Ale tohle vypadá dobře.
16: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
17: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
16: Vypněte obrazovku.
18: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
16: Rezervace na restaurantweek.cz.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
25: Fine.

0: Paparazzi, tohle byla skvělá Lady Gaga, no trošku nostalgie, to nám neuškodilo. No a na co se podíváme teď? Na nějaký nový vztahový pojem třeba? Máme tady totiž teorii skály a hvězdy. Jsou to údajně páry, kteří se doplňují právě díky tomu, že jejich povahy jsou odlišní. Jeden je skála, ten představuje stabilitu, klid a spolehlivost, no a hvězda, ta naopak do vztahu přináší spontánnost a energii, no a taky chuť zkoušet nové věci. To znamená, že jeden z vás by měl tomu druhému nabízet takový ten pocit jako bezpečí. Jsem tady pro tebe, všechno zařídím, v klidu, postarám se. No a naopak ten druhej by ho měl vytáhnout z toho stereotypu a měl by říct, hej, vstávej, teď jedeme na výlet. Takže možná tohle je ten recept na ty zdravý vztahy, možná taky ne, já nevím. Já myslím vždycky, že je to vránek v ráně, ale ono je to hvězda ke skále. Takže si to pojďme zase přeprogramovat, no a pojďme si najít skálu nebo hvězdu, záleží, co jste vy.
1: Fajn, tohle je fajn.

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: 12:02 za Majkem Matěj a čerstvý hot news. Volodymyr Zelenský už otevřeně říká, že se cítí Donaldem Trumpem zrazený. Vadí mu hlavně to, že americký prezident podle něj čím dál víc ustupuje Rusku a Ukrajina kvůli tomu ztrácí silného partnera. Napětí teď ještě zvýšilo omezení Starlinku a problémy se zpravodajskýma informacema. Zelenský tvrdí, že si Trump vybral špatnou stranu historie. Nejvyšší stavba v Česku se těsně před demolicí proměnila v turistickou atrakci. Dva 355 metrů vysoký vysílače u Liblic jsou dokonce o 25 metrů vyšší než Eiffelovka a lidi se na ně teď naposledy jezdí dívat. Některý adrenalinoví nadšenci na ně dokonce lezou, i když za to hrozí vysoká pokuta. Po odstřelu převezme titul nejvyšší český stavby vysílač Krašov. A polský aktivista strávil 10 hodin u automatu na vratný obaly a postupně do něj naházel přes 11 000 lahví a plechovek. Sbíral je několik měsíců a podle polských médií tím vytvořil národní rekord. Za všechny obaly dostal v přepočtu přes 31 000 korun a většinu peněz chce věnovat hasičům, školám a místnímu spolku.
8: Fajn. Opatrně na pražském okruhu, tady se na 5. kilometru ve směru Ruzyně na D7 bouralo, je tady nehoda nákladního vozidla a je neprůjezdný celý pravý jízdní pruh. No a zdržíte se taky v Brně, a to konkrétně v ulici Jihlavská, tady se tvoří kolona vozidel, probíhají záchranné a vyprošťovací práce kvůli nehodě. Tak pomalu a bezpečně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Fajn. Music Boost.
10: Music Boost.
11: Music Boost.
12: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
8: Music Boost skáče do poslední společné hodiny. Já doufám, že si to užíváte dneska. A jestli ne, tak pojďme s tím něco udělat. Čtvrtek je tady s náma, prej je to malý pátek, no tak se o tom pojďme přesvědčit.
5: Music Boost.

0: Meduza, Coming On With The Comp na Fajnu. Přišla mi zpráva do studia, že někdo z vás je smutný, že nestihl dneska dopoledne lubriku, tak si ji dáme znovu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex se šéfem je jako výplata. Čekáš od toho hodně, ale výsledek tě zklame.
2: Turn it up a notch. Here's our song.

0: Portugal Man, jeho Glide. Tohle je dnešní Music Boost. Kdyby vás zajímala ta menší odmlka, zamotala jsem se do sluchátek. To se tu stává poměrně často. Častěji, než byste možná si i řekli. Za chvilku Sub Focus, jeho Elevate. A mimochodem, nestává se to jenom mě, jo? Motáme se tady do sluchátek normálně všichni. Pojďme si to pořádně tanečně užít. Je čtvrtek, malý pátek a my se máme dobře. A jestli ne, pojďme si to aspoň myslet.
1: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík. A odměna?
2: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
1: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
5: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Apple iPhone 17, 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
16: Under Armour makes you

0: better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

Earrings, to je song od Malcolma Todda na Fajinu. No a já mám pro vás jednu velkou novinku, řeší to celý sociální sítě, takže to budeme řešit i my. Český rapper Kellyn má vlastní bagetu v bageterce. Ano, všichni to řeší. A i svým způsobem je to blbost, ale vlastně proč ne? Proč neotestovat novou bagetu s názvem Chickstar by Kellyn? Inspiraci prý našel během cest po Americe. Oblíbil si kombinaci křupavých kuřecích stripsů, tekutýho cheddaru a nakládaných okurek. Když to teď říkám, tak to zní docela jako dobrý kombo, ne? To je přesně kombinace, kterou přinesl do vlastní bagety, kterou právě doplňuje ještě nějaký dressing medovo-hořčicnej, nějaký salát ještě, takže to je jakoby dobrá kombinace a já si myslím, že byste to mohli otestovat. A cokoliv je spojený s Kellynem, tak asi bude dobrý, ne? Tak to zkuste. Takže bagetový tej mezi náma.

0: Dobře, já umím jenom to daj-daj. A to se tak občas stane, že podle mě vyjde song, když si zapamatujete jenom třeba jednu frázi a tu zpíváte i pořád dokola. Shakira, Burna Boy, jejich daj-daj. Tady to je třeba song, který to má úplně stejně. Všichni podle mě umíme jenom to Bad Liar, no a ten zbytek necháme vždycky na to zpěvákovi. A připojíme se vždycky na Bad Liar, jo? Tak si to pojďme jako vyzkoušet za chvilku. Imagine Dragons, jejich Bad Liar.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky CZ.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
17: No nekecej.
19: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
20: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
21: Máme pro vás bezva plán.
20: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
21: První, druhý, klidně třetí.
20: Máme i skluzavky pro malé děti.
21: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
20: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
21: Aquapalace Praha.
20: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
22: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Yes, Music Boost je u konce. Já vám děkuju za čtvrteční dopoledne, část i odpoledne, no a těšit se na vás budu zítra. Zítra bude zase pátek, já nechápu, jak je to možné, jak to tak rychle prostě utíká. Čím je člověk starší, tím to utíká prostě rychleji. A jo, Andrea na starý kolena teda odchází, předává mikrofon Kristýnce, takže vy pokračujte s naším playlistem. Vidím tady před sebou samý další skvělý songy, který nás tady, nebo vás už čekají. No a zítra se na vás těším, naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Ahoj. Fajn.

0: jak je vyhrát.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Právě nám odbyla 1 hodina odpoledne. To je čas dozvědět se, kde se co děje. S Matějem.
4: Nejvyšší stavba v Česku už to má za sebou. 2355 metrů vysoký stožáry vysílače u Libli dneska odpoledne odstřelila specializovaná firma. Konstrukce byly dokonce o 25 metrů vyšší než Eiffelovka a jejich odklizení potrvá až do konce listopadu. Titul nejvyšší české stavby teď přebírá

0: na počet slov ho ale francouzský závodník předčil.
1: Jak nám to drandí na silnicích? D2, 18. kilometr trasa Lanžhot Brno, bacha, válí se tam roztrhaná pneumatika a je kvůli tomu neprůjezdný pravej jízdní pruh. Ano, i takovéto komplikace dokáže způsobit jedna pneumatika, stejně jako v Love Islandu, pokud jste pochopili tuto narážku. Další komplikace je v Praze, v ulici Vilznova, protože tam brání provozu blokující dodávka. Uvidíme, jestli tam ještě je nebo není, každopádně ideálně na to myslete, buďte opatrný. No a na závěr v Děčíně porouchaný vozidlo v ulici Litoměřická taky zdržuje dopravu. Tak jezděte opatrně a myslete na to.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Krásný čtvrteční odpoledne, je to tady. Fine warm up s Kristý, čtvrtek, znáte lepší kombinaci? Rozhodně ne. Pojďme to pořádně rozjet, před náma skvělý songy a musíme si to užít. Čtvrtek, malej pátek, na úvod si dáme něco pomalejšího, ale pak nás čekají samý taneční věci. Role model Sally When the Wine Runs Out, tím začínáme a pak buďte ready na Lady Gagu. Let's go!

odpoledne a tady na Fajnu nám dohrává Slater, americká zpěvačka a její hit s názvem Dance. A vědci právě zjistili, že jednou všichni budeme smrdět jak stará skříň. Jo, odemkli jsme novej strach, zapomeňte na vrásky, zapomeňte na šediny. Pokud vás děsí stáří, stejně jako mě, tak tohle, možná si radši zacpěte uši, protože vědci vyzkoumali, že lidský tělo začíná s věkem produkovat látku, kvůli který dřív nebo později všichni začneme nenápadně vonět, nebo spíš smrdět, jako stará zatuchlá skříň na chalupě plná starých svetrů. A největší podpásovka, že to prej začíná už kolem 40. Co to je za drzost? Víte, kolik většina z nás běžně utrácí za parfémy? Za voňavý krémíky, olejíčky, abychom voněli jak sladký obláček? Ne, naše tělo to už si vzadu míchá tajný lektvar s názvem Babičin šatník v listopadu. Toto aroma. Vrásky vyřeší botox, jasně. Šediny ty zachrání kadeřnice. Ale jak zastavíme tohle? Podle mě by na to měl někdo vymyslet nějaký lék, protože jinak to je další položka na mém seznamu, proč se bojím stáří. Napište mi, co máte na tomhle svým pomysleném seznamu vy. Čeho se nejvíc bojíte na stáří? Doufám, že jsem vám tam teď nepřidala taky položku navíc. To bychom nezačali ten dnešní den moc pozitivně. Ale napište mi, čeho se nejvíc bojíte na stáří vy. 724-634-634, ale noc je ještě mladá, čtvrtek taky, takže se nemáme čeho bát. Teď nás čeká další track. Tiffany Iris, její Vertigo.

0: Music Show. Music Show.
1: Skipni to.
0: Skip.
1: Počkej.
2: Jo, tohle si nech.
0: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
1: Skipni to.
0: Skip.
1: Počkej.
2: Jo, tohle si nech.
0: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
1: Co přeskočit?
0: Co dát nahlas?

Lana Del Rey, Summertime Sadness, tenhle hit, který nestárne tady na Fajnu, ačkoliv my tady na Fajnu se stáří trošku bojíme. To je totiž téma, který právě probíráme, protože vědci odhalili, že ve stáří začínáme víc smrdět. Jo, je to vyloženě nějaký hormon v těle, nějaká látka na naší kůži, která to tak způsobuje, takže bohužel se tomu asi nemůžeme vyhnout, stejně jako vráskám a dalším věcem. No a já jsem se ptala, co jsou ty další věci, kterých se bojíte. Matěj píše, ahoj, já se bojím na stáří svěšených... Já vlastně nevím, jestli vám to můžu dočíst, tak si to musíte asi domyslet. Ale Matěj je muž, takže si to domyslíte, víte, že jo. No, tak toho se bolí Matěj, to je hodně specifický strach. Tenhle naštěstí mít nemusím, to no, v jiný podobě. Neva, no a na závěr ještě tady zpráva od Kamči. Kamča píše, mě děsej kocoviny, v 19 jsem po párty spala hodinu, dneska dám 3 drinky a tělo se vypne na celý víkend. Jo, to ty doby, kdy ta regenerace byla za 20 minut hotová, to už prostě tak není. Ale hele, pořád jsme mladí. Tady jsme vždycky mladí. A za chvilku omládneme, respektive možná zestárneme, protože Zara Larsson a její Lush Life je absolutní letní hit, který se společně pustíme. Ale je 11 let starý. Kdo by to byl řekl? Já mám pocit, jak kdyby to vyšlo včera. Tak to budeme na chvíli předstírat, ne? Za chvilku tady na Fajnu. Co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

0: vyhrávej bžik.
1: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.

Juice WRLD, jeho Lucid Dreams nám právě teď dohrál Leona Fajnu, takovej pohodovější song pro pohodovej čtvrtek. A chcete chipsy zdarma na 200 let? Má to jeden háček. Za ty chipsy budete muset vyměnit vaše tělo. Respektive váš popel, ano, slyšíte správně, s touhle nabídkou, respektive halloweenskou soutěží, přišla jedna firma, která vyrábí bramburky. Je to podle mě ta nejbizarnější soutěž, jakou jsem slyšela. No i když. Každopádně můžete teda vyhrát zásobu chipsů na 200 let dopředu. 200 let. Zní to možná jako takovej gastrosen, ale ta podmínka je, že musíte podepsat slib, že až jednou vydechnete naposledy, tak vaše tělesné ostatky skončí v urně, která vypadá přesně jako plechovka, ve které se ty bramburky prodávají. Představte si to rodinné dědictví. Tak děti, tady po pradědečkovi máte 100 beden paprikových chipsů, no a praděda, ten je v limitovaný stříbrný edici. Cibulka a zakysená smetana, nevím, nějaká šílená příchuť. Každopádně marketingoví experti už asi vážně nevědí, co vymyslet. Ale já se bojím, že spousta lidí by pro jídlo zadarmo upsala fakt duši i ďáblu. I ten vlastní popel. Takže se ptám rovnou vás, jaký jídlo byste chtěli mít do konce života zdarma? Tak moc, že byste kvůli tomu udělali něco takového. Napište mi na 724634634, jaký jídlo byste fakt chtěli mít do konce života zadarmo. No a k tomu další song. Nico Santos, Why Don't You Stay? Právě teď na Fajnu.

0: Joe, jeho End of Beginning, další track za náma tady na Fajnu 13.41 a jídlo, kvůli kterému byste vraždili. Nebo byste nechali zavraždit sebe, kdybyste ho měli zdarma do konce života. Inspirovali jsme se příběhem jedné společnosti vyrábějící bramburky, která teď nabízí zásobu na 200 let dopředu, pokud se potom rozhodnete svoje tělo pohřbít v nádobě na chipsy. Ano, i takhle bizarní soutěže existují. No a vy píšete, že byste něco podobného byli schopni udělat třeba kvůli zmrzce. Je tady zpráva je od Janči. Janča píše, mám 4 děti a to by se mi vyplatilo. Tak teoreticky, nechat se potom pochovat jako v nádobě na zmrzlinu v nějakém mrazáku, to možná dává smysl, je to trošku morbidní teda celý tohle téma, ale tak co, máme říjen, Halloween se blíží, to dává smysl. No a pak na závěr tady ještě zpráva, kde někdo píše, že by chtěl, anonym, kdyby měl Eliška, už jsem se dočetla, Eliška by chtěla takhle do konce života mít zásobu nejmenované lísko-oříškové pomazánky. Rozumíme tomu, mám na ní teď taky chuť. Takže vám děkuju, nicméně dobrý je, že nemusíme se kvůli tomu hned takhle někomu upisovat. Můžeme si to prostě koupit, že? Tak a za chvilku si k tomu pustíme další song. Kygo, Khalid, Griffin, jejich Save My Love, taky takovej desert. Místo zmrzliny, anebo místo pomazánky. Tady na Fajnu. Forma. Fajn.
1: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volíte 800 110 800.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
15: Na Klínovci je ve znamení trailu. Trail park Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
13: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Čtvrteční odpoledne na Fajnu a zlepšila vám ho právě teď Olivia Rodrigo a její Stupid Song. No a brzo budeme v obchodech platit nechtama. Slyšíte správně, zní to šíleně, po hodinkách, telefonech, kartách, nevím čím všem, prstýnkách, přichází řada na nechty. Jedna banka na Slovensku totiž testuje čip pod manikúrou, takže místo karty by k terminálu stačily přiložit nechty. Zní to světově, dokud si neuvědomíte, jak bude vypadat ta realita, protože dámy určitě budou vědět. Znáte ten pocit, stačí, abyste vzali za kliku auta, ozve se křupnutí a bum, nehet letí do kanálu a v tu vteřinu najednou nepřijdete jenom o gelový nechty za tisícovku. V tu chvíli přijdete o celou výplatu, vlastně. A co teď, budete klečet na tom parkovišti a křičet pomoc, odplavali mi do kanálu úspory na dovolenou. Nebo volat do banky, dobrý den, prosím, a zablokujte mi ten čip na pravém prsteníčku, mě ten nehet upadl v tramvaji. A nedej bože, když vám nechtařka omylem ten čip třeba zapiluje a řekne vám jenom, je, to byla hypotéka, pardon. Já vím, že to takhle nefunguje, jo, jako jsem blondětá, ale vím, že to takhle úplně nefunguje. Nicméně, když to úplně přestřelíme a představíme si fakt, že bychom platili nechtama, já se ptám proč. Máme prstýnky, hodinky, telefony, karty. V čem nám ty nechty vylepšejí život? Netuším. Na Slovensku si ale očividně myslí něco jiného. Pojďme si radši pustit další písničku. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. To je další hit, který vás rozhodně zvednul ze židle, takže doufám, že po té naší první společné hoďce už jste nabitý energií. Ale pokud ne, tak nebojte, protože ještě tři před náma. Je to tak. Mezi tím zprávy s Matějem, potom mrknem na dopravu a potom se vrátíme zase k dobrý hudbě. Před náma třeba Reina Radio, DJ Craig Gorman, jejich Talk About, nebo taky Teddy Swims a Mr. Know It All. Budou to emoce, budou to dobrý songy, tak to všechno za chvilku tady na Fajnu.
1: Na Fajnu plníme celý týden nákupní košík. A odměna?
2: Večeře pro dva v rámci Restaurant Week.
1: Poslouchej Music Boost a zabojuj o ně.
3: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě. Restaurantweek.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Fajn. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 2 minutky po druhý. Tak Matěji, pojď nám říct pár novinek.
12: Pákistán zasáhla tragédie, při který přišlo o život nejmíň 18 lidí, včetně školáků. V severozápadním městě Peševáru se během vyučování zřítila střecha školy. Mezi oběťmi je nejméně 17 dětí mladších 13 let a jeden učitel. Záchranáři dál prohledávají trosky a příčina neštěstí zatím není jasná. Čína a Severní Korea otevřeli most, který čekal na zprovoznění 12 let. Stavba byla hotová už v roce 2014, ale od provozu se most dostal až teď. Proč se jeho otevření tolik let odkládalo, není jasný. Nyní by měl usnadňovat dopravu a posílit obchod mezi oběma zeměma. A rybář na Slovensku vytáhnul z přehrady sumce dlouhýho 2,5 metru. Na Liptovský Maře týpek ulovil rybího obra. Podle odhadů váží až 100 kilo a může mu být až 40 let. Po vyfocení ho ale rybář pustil zpátky do vody.
1: Fajn.
0: Jedna fajn warm-up s Kristý jede dál. Čtvrtek a před náma další společná hoďka. Já jsem vám říkala, že nás čeká doprava, ale víte co? Ne, teď budem drandit rovnou spolu. Tak to pojďme rozjet prvním songem. Rain Radio, DJ Craig Gorman, Talk About. To je první track, který nás teď čeká. Tak let's go!

0: keep watching. Tate McRae a její Just Keep Watching, další hit, který nás nikdy neomrzí, tady na Fajnu. No a jak se v Česku pozná, že jste dosáhli opravdu statutu vysoko postavený celebrity? Pojmenujou po vás pečivo. Kellyn, ano, tenhle superstar rapper totiž teď má svoji vlastní bagetu. Asi nemusím zmiňovat, kde, domyslete si, nicméně má svoji vlastní bagetu. A vzhledem k tomu, jak má teď svoji superstar éru, tak bychom možná všichni čekali, že ta bageta bude nějaký totálně fancy gastro úlet. Že tam budou lanýže, kaviár, nebo aspoň avokádo. Kde pak? Kellyn se vrací k takovým americkým základům. V té bagetě jsou kuřecí stripsy, tavený cheddar, kyselá okurka, což není úplně nějaká michelinská kuchyně. Co si budem? To je takový to jídlo, co si poskládáte v polospánku, když přijdete domů opilí a hledáte, co vám zrovna zbylo v lednici a v mrazáku. Nicméně věříme, že právě takovýhle kombinace můžou být někdy nejlepší. Ale říkala jsem si, když si mohl takhle na šéf kuchaře zahrát Kellyn, proč bychom nemohli i my? Kdybyste si vy měli sestavit bagetu úplně podle svýho gusta, mohli byste tam nadvat úplně cokoliv, jo? Představte si, že jste napůl celebrita a napůl totálně utržený šéfkuchař bez zábran, bez limitu na kalorie, na kalorie a vaše téma je superstar. Co byste narvali do bagety, která by se jmenovala Superstar? Napište mi na 724-634-634, no a k tomu si pustíme co jiného než Kellyna, Dollara Prince a jejich Superstar.
1: Čau, já jsem Kellyn a posloucháš můj novej single.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. My jedeme dneska hit za hitem. Ideální playlist na čtvrtek tady na Fajnu. A teď jdeme sestavit vaši ideální bagetu. Zadání bylo superstar. Co byste tam narvali? Stejně jako Kellyn má teď svoji vlastní bagetu, tak vy ji minimálně tady v rádiu můžete mít taky. Bychom třeba mohli udělat potom. No ale teď jdeme na vaše odpovědi. Adam píše, já bych tam narval dva poctivý smažáky, vaničku tatarky a ještě bych tam nasypal teplý hranolky. No nevím, jestli se mi tahle představa úplně líbí. Zní mi to trošku možná, no jako smažák v bagetě. Ta bageta je tam zbytečná, ale dobrý, třeba by to někdo ocenil. No a pak tady ještě Karel píše, že by tam rozhodně narval slaninu s karamelizovanou cibulku a modrý sýr. To zní jako kombinace, kterou už někdo vymyslel, že to existuje, ale jo, zní to dobře. Klasikou nic neskazíte. Já vám děkuju za tipy, jestli se vám zbíhají sliny, omlouvám se, běžte si dát něco dobrýho, já vám k tomu pustím další dobrý song. Damiano, David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me, za chviličku tohle trio na Fajnu.
1: Fajn, největší hity, nejlepší momenty, teď i na Soulsos.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na

0: bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
5: Hledáte místo pro vánoční večírek nebo firemní akci? Radost FX nabízí ikonický prostor v centru Prahy. Naplánujte to s námi přesně podle vašich představ. Vaše akce, naše radost. Více na radostfx.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí. All the hits.

songy jsou ideální společnost do každého podzimního dne. Tohle konkrétně byl My Body Isn't Ready. No a jestli se potřebujete takhle v půlce, za půlkou týdne vlastně už vyhnout stresu, tak mám pro vás návod. Stačí si vytvořit druhý život v Minecraftu. Jo, takhle jednoduchý to je. Představte si, jeden chlap, 19 let, vedl tým amerického fotbalu, vyhrál Super Bowl a byl pod šíleným tlakem médií i fanoušků. Člověk by čekal, že ten stres vybíjí třeba do boxovacího pytle, nebo si naleje večer whisky. Ale ne, místo toho se tenhle pán se jménem Mike Tomlin přiznal, že 12 let po nocích tajně hrál Minecraft a stavěl si vlastní virtuální městečko. Teď by se možná hodilo zapnout si takovou tu písničku Já miluju Minecraft, protože tenhle chlap taky původně začal hrát kvůli dětem, ale nakonec do toho zahučel sám. Prej to fakt byl pro něj jediný způsob, jak vypnout hlavu a nezbláznit se, a do jistý míry se to dá asi pochopit. Dospělácký život, to je občas takovej záhul. Každý z nás potřebuje takovou tu blbost, i tu dětskou hru, něco, u čeho fakt zapomenete. Na práci, účty, na povinnosti. Někdo hodinu peče, někdo skládá Lego, někdo kope virtuálním krumpáčem, vyberte si. Každopádně něco svýho si takhle určitě najít musíte. Tak mi napište, co je ten váš koníček, klidně i dětský, nebo dětinský, jak by někdo mohl chtít říct, kterým se takhle zbavujete stresu, u kterého fakt dokážete tu práci vypnout. Napište mi na 724-634-634 a třeba někoho inspirujem. Teď nás inspiruje Luis Capaldi, jeho Survive. To je totiž song, který vás taky motivuje do toho, abyste zvládli úplně všechno. I dnešní den, ideální.

0: Adela, její hit Ain't in LA. To je takovej track, který vám okamžitě dodá sebevědomí, takže doufám, že tenhle účel to právě teď na Fajnu splnilo. A my si teď jdeme dodávat trošku i životní pohody, protože řešíme metody, respektive koníčky, které vás dokážou zbavit stresu. Inspirovali jsme se příběhem amerického fotbalisty, který dělal americký fotbal. Je to double americký fotbalista? No to je jedna. Pojďme od toho, pojďme k těm vašim tématům, respektive koníčkům. Luci píše, ahoj, já hraju GTA San Andreas, to mě zaručeně zbaví stresu. Hlavně, když tam můžu dělat špatnosti, třeba bourat do aut. To je super. Luci, dobrý, že do těch aut bouráš v GTAčku a ne na silnicích. To by bylo o něco horší. To by způsobilo stres zase někomu jinému. Nicméně GTAčku bude nový již brzo, takže bude zase další místo, kde bourat do aut. No a Zuzka ta zvolila poněkud klidnější koníček. Píše, že si tvoří scrapbook. Dělám si vlastní přáníčka, obrázky prostě tvořím. To je hezký. Tak když to zkombinujete, tak máte návod na to, jak se zbavit stresu. Vyzkoušejte to dneska, puste si k tomu nějakou dobrou hudbu, ale vlastně to zařídím za vás. Max George, jeho Barcelona. Za chviličku tady na Fajnu, ideálně do pohody.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
7: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
6: Ne, co to je?
7: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
6: Fakt jo? A co to stojí?
7: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
8: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
17: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
18: Ale tohle vypadá dobře.
17: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
18: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
17: Vypněte obrazovku.
15: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
17: Rezervace na restaurantweek.cz.
14: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: jsme fajn. Tell me
1: where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Bruno Mars here, literally I'm returning
2: for a concert. Hey, I'm Gracie DeBruns. It's Olivia Rodrigo.
3: Hi, we're Lucky.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.

One Republic, Need Your Love. Tenhle krásný song právě teď dohrál na Fajnu 14.54. A ačkoliv Hard Rico zpíval Mě nedostanou, Rika dostali. Hard Rico si nedávno změnil jméno na Rika, protože už se prej nestotožňoval s tím bejt tvrdej, takže už je to jenom Rico. No a tenhle Rico dneska měl soud. Česká rapová scéna měla dneska takový otevřený den, den otevřených dveří u soudu, protože došlo teda na soud v Olomouci. No a Rico bohužel vyfasoval 5 let na tvrdo a k tomu ještě 2 miliony pokutu za loupež a vydírání. Ale to nejzajímavější se asi neodehrálo v trestním rejstříku, ale spíš v jeho osobním životě, těsně před rozsudkem. Protože před pár dny Rico jako blesk z čistého nebe oznámil zásnuby a dneska v té soudní síni vytáhnul docela eso. Snažil se argumentovat tím, že jeho snoubenka je těhotná, to znamená, že čekají dítě a přece soud nebude posílat tátu od rodiny do chládku. Rico říkal, že sám to zažil, když jeho táta byl ve vězení, takže by nerad, aby se něco takového opakuje. Jenomže soudce takovýmhle romantickým mafiánským filmům očividně neholdoval, protože ten trest nesnížil, ale naopak ho právě prodloužili. Trest původně měl trvat 4 roky, Rico nakonec vyfasoval 5 let. Takže bohužel Rico, no, dostali ho. I když už není Hard, tak je to Rico. Snad z něj ta věznice zase neudělá Hard Rica. I když nějaká nová hudba by se nám líbila. Tak bohužel to je docela smutná zpráva pro fanoušky, pro Rica taky a pro rodinu. My teď ale už přejdeme k něčemu pozitivnějšímu, což bude Harry Styles a jeho Dance No More.

0: Čtvrteční odpoledne na Fajnu a Harry Styles si v songu Dance No More právě stěžoval, že DJové už netancujou. Já doufám, že vy jste ale tancovali a ukázali jsme Harrymu, že my to pořád umíme roztočit, rozbalit a v tomhle módu samozřejmě pokračujeme i dál. Čtvrtek, malej pátek na Fajnu pokračuje. Mezitím zprávy s Adamem, taky doprava, ano, teď už se na ty silnice opravdu podíváme a potom jedem dál za hudbou. Třeba Sigala, Jacksony, Ian Kidron, jejich Riptide. Další nestárnoucí hit do vašich uší už za chvilku tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Mám

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Na hodinkách 3 minutky po třetí, tak Adame, co se kde děje?
7: Nejvíc dluhů v Česku vzniká za telefon a internet. Největší částky ale lidi dlužej bankám. Ukazujou to data Asociace inkasních agentur za letošní leden až srpen. Průměrný dluh za telekomunikační služby je kolem 17 tisíc korun. U bank je to přes 168 tisíc. Letos neprošla hygienickou kontrolou víc než polovina testovaných zmrzlin. Potravinářská inspekce prověřila 144 vzorků a 77 z nich nesplnilo limity kvůli bakteriím. Nejčastěji šlo o vanilkovou. Problémem bývá špatná hygiena nebo nedostatečný čištění strojů. Výsledky ale nejde vztahovat na celý trh. Inspekce totiž častěji kontroluje provozovny, kde očekává problém. Polák strávil 10 hodin u automatu na lahve a plechovky. Vytvořil tím národní rekord. Týpek je několik měsíců sbíral po okolí a nakonec jich odevzdal neuvěřitelných 11 218. Vydělal tím přes 31 tisíc korun a část peněz chce rozdělit mezi místní hasiče, školy a další organizace.
8: Fajn. Jezdíme bez nehod nebo ne?
6: No úplně bohužel ne. Ve Znojmě máme docela velkou nehodu. Jsou tam 4 osobáky v sobě, do toho ještě motocykl na vídeňský třídě. Tak opatrně, projet se tam prej dá, ale probíhají tam záchrany a vyprošťovací práce. Tak ať se tam zbytečně nemotáte. Další nehodu máme na pražském okruhu, 14. kilometr trasa Modletice-Ruzině. Jsou tam 2 nákladáky, což může být docela problém, takže opatrně. No a na závěr D6 tam zdržuje jedno porouchané vozidlo na 26. kilometru na trase Praha Karlovy Vary. Tak ho prostě oběďte.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
6: Mike Jack, 1-2, další hoďka Fine Warm Upu před náma. To jsem skoro zarýmovala, tak si to pojďme pořádně užít. Jak jsem říkala, čtvrtek malý, pátek, to znamená velká party tady. První track před náma, Sigala, Jacksomy, Ian Kidron, jejich Riptide. Let's go.

Rugil, Wishful Thinker, další track za náma, takhle při čtvrtku na fajnou 15.13 a já mám zásadní otázku. Bez jaký věci nemůžete opustit dům? Jasně, možná vás napadnou klíče, mobil, peněženka, klasika, ale já se ptám na něco specifického, jako třeba sluchátka. Dobře, ty nejsou tak specifický, ale třeba já bez nich rozhodně neodejdu a dneska byl ten den, kdy se mi to stalo. Moje ráno bylo totálně zkažený. Já když jsem jela v té hromadné dopravě, tak jsem ten den měla takový celý zpomalený, jenom proto, že jsem nedostala svoji denní dávku hudby. V tom metru bez sluchátek regulární traumatizující zážitek, najednou vnímáte víc ty lidi kolem vás. Místo toho, abyste si v hlavě jeli ten svůj filmový soundtrack a tvářili se jako hlavní postava vašeho života, tak jste nucený poslouchat lidi a jejich zvuky, cizí rozhovory, co kdo vaří klečeři, vrzání, kolejí, dalších věcí, no prostě bez hudby v uších. To je traumatizující. Já jsem takový ten typ člověka, který i když jenom sedne na 5 minut do auta, tak si prostě musí zapnout to rádio. Musí tam ta hudba znít. Tak mi napište, bez jaký věci nemůžete z baráku odejít vy, aniž by vám to zkazilo den. Prostě když to nemáte, tak víte, že ten den bude stát za nic. Ať už jsou to taky sluchátka, nebo třeba lesknarty. Co já vím? Napište mi, co je to pro vás. Ta jedna věc, kterou vždycky musíte mít sebou. A k tomu pokračujeme v hudbě, protože, jak říkám, já mám dneska hudební deficit a vy společně se mnou ho teď napravíte. Olivier Rodrigo, Drop Dead, tady na Fajnu.

0: Logic, jejich Root, to byl další hit, který můžete poslat někomu, kdo vás dneska naštval a vzkázat mu, proč je sakra tak nepříjemnej. Teďkon ale jdeme řešit, bez jaký věci nemůžete rozhodně odejít z baráku. Já jsem si stěžovala, že jsem dneska vyšla bez sluchátek. Ano, já vím, životní chyba. No a vy píšete, třeba Lucka říká, já nikam nemůžu jít bez náušnic. Když zjistím, že je nemám, tak jsem strašně nesvá a trochu mám pocit, jako by mi chyběl kus oděvu. Bláznivý. Luci, za mě to není bláznivý. Já mám taky pocit, že jsem nahatá, když nemám náušnice a prstýnky. Takže tomu naprosto rozumím. Potom tady zpráva od Jardy. Za mě jednoznačně čepice. V létě a na podzim šiltovka, v zimě i kulich. Prostě já, když zapomenu čepici, tak jsem nervózní jak sánky v létě. Jardo, máš kouty. Ne, kouty nejsou zločin, ale tak když někdo furt nosí čepici, tak se to nabízí. Pak tady další zpráva. Ahoj, já nikam nemůžu jít bez dětí a jinak bez kapesníčku. Bohužel je to nepodepsaná zpráva, ale já věřím, že kdyby tam byla možnost někam jít bez těch dětí, tak byste rádi šli bez těch dětí. No a na závěr tady. Ahoj, Kristý, nemůžu odejít bez lesku z domu, potřebuji se pořád cítit, že jsem hezká. Takže nezapomeňte zítra lesk, sluchátka, čepici, co jsme to tam ještě měli, náušnice. Prostě ať se cítíte kompletní, je to důležitý. No a kompletní se budeme za chvíli cítit taky s dalším trackem Temper City Self Aware.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
5: tak Mironet! Klikni!
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

Eminem, Rihanna, jejich The Monster, další legendární hit tady na fajnou půl čtvrtý. Řekněte mi, jakou hudbu nesnášíte a já vám řeknu, co jste za člověka. Vědci vyzkoumali, že to, z jakých tracků se vám otvírá kudla v kapse, o vaší osobnosti prozradí víc než znamení zvěrokruhu. A to je co říct. Není to jenom o tom, co milujete, ale právě hlavně o tom, co vám okamžitě zkazí náladu. Někdo má třeba fyzickou alergii na popík, takový ten přeslazený popík balady. Někdo nesnese metal, někomu vybouchne hlava, když slyší dechovku. Každý má něco. A prej to souvisí s tím, kým jste a kým naopak za žádnou cenu bejt nechcete. Takže, když v taxíku nebo tady v rádiu začneme rád třeba song, který vám úplně neladí, tak to nemusí být špatný vkus, ale může to být, že vy máte pocit, že utočíme na vaši identitu nebo na vaše hodnoty. Prostě se s tím songem nestotožňujete. Tak schválně, napište mi, který interpret, žánr nebo dokonce konkrétní song z duše nenávidíte. Okamžitě ho přepínáte. No a třeba se na základě toho dozvíme něco o vaší osobnosti. Uděláme tady takový mini výzkum. Napište mi interpreta, song nebo typ hudby, kterou nenávidíte na 724-634-634, ale mezi tím si dáme jistotu. Něco, co máme rádi všichni, a Aztek DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright, protože to je tak nabitý pozitivní energií, že to musí milovat úplně všichni. Tak jdem na to pro pozitivnější čtvrtek.

0: Jezu, Zane, Eyes Closed, romantický duet, který jsme právě doposlouchali na Fajnu. A já jsem ráda, že nikdo z vás mi do zpráv nenapsal, že nesnáší romantiárny, protože to bychom teď měli asi problém. Já jsem se vás totiž ptala, jaká hudba vám nevyhovuje, protože jsme řešili, že vědci tvrdí, že i to může něco vypovídat o vás samotných. Tak máme tady třeba zprávu od bludného Holanďana, který píše: ahoj, nezvládám rock, metal a vše tomu podobné. A na tom se docela shodujete, na takovýchhle žánrech, protože to tady píše i někdo další, že nemá rád rock. Stejně tak Jaroslav píše: nesnáším od Maneskin jejich song Begin. A přitom v originále, no, co v originále? Zároveň Jaroslav píše, že ale Damiana Davida, to znamená ústředního zpěváka Maneskin, má jako takovýho rád. Další zpráva od Daniely. Daniela píše, že nemá ráda Bena. Píše: ukňouranej Ben, přepínám, sorry. Je. Tak Ben dneska nebude, nebo zatím ho tady nevidím, tak uvidíme, třeba ještě přijde. A pak někdo na závěr: nemusím rapery. No tak co to o vás vypovídá podle vědců? Pokud nemáte rádi metal, tak to znamená, že asi prostě nemáte rádi násilí. Musíme to víc prozkoumat. Já se ještě do toho ponořím a za chvíli to prozkoumáme pořádně, jo? Teď jste mi napsali zprávy, takže já to prostuduju a řeknu vám za chviličku, co přesně to znamená. Mezitím si dáme ale další jistotu, kterou máme rádi všichni, protože nás čeká Shimon Op. Soul. Já ani nevím, jak bych to popsala. Prostě dobrá energie, dobrá melodie, track, který se vám zarije pod kůži, ale jedině v dobrým. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man.
7: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
6: Když stavebnice, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Nová sezóna, nový nebe. Nebe Celnice je zpátky v plné síle. Nový menu, nový zvuk, nový světla. Prostě fresh vibe v centru Prahy. Tak nečekej a zažij nový nebe. nebepraha.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
11: CZ.
16: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
3: V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
14: Máme pro vás bezva plán.
13: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
14: První, druhý, klidně třetí.
13: Máme i skluzavky pro malé děti.
14: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
13: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
14: Aquapalas Praha.
13: Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Tak nečekejte, jezděte!
21: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
22: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
21: Více na kopecký.cz.

I Soul, tenhle track právě teď dohrál na fajnou 15.54 a my jsme vám v éteru udělali psychoanalýzu zdarma. Jo, slíbila jsem vám, že si zanalyzujeme vaše odpovědi na otázku, jakou hudbu nesnášíte. Protože podle psychologů to prej něco vypovídá klasicky. Tak jdem zjistit, co to o vás říká. Náš studiový mobil se zaplnil, anonym psal, nemusím rapery, Jakub z Mostu doplnil, že nemá rád dechovky, tvrdý rock a to, co poslouchají pankáči. No a co na to říkají psychologové? Když odmítáte rap nebo punk, tak prej odmítáte rebely, agresi, chaos. Podvědomě toužíte po stabilitě, řádu, klidu a lidech, co nelítají v extrémech a dodržují pravidla. Takže taková vanila. Za to bludný Holanďan psal, že nezvládá rock, metal a vše tomu podobný. No a pokud máte zase averzi k elektrickým kytarám a řvaní do mikrofonu, tak podle psychologie máte nízkou toleranci k přehlcení smyslu. Jste citlivější povahy, hledáte v životě harmonii a nepotřebujete, aby na vás v autě někdo ječel. Stačí, že na vás ječím já tady občas. No a pak je tu kategorie sentiment, přesně jak jedna posluchačka psala, že nemá ráda Bena, tak stejně tak Jaroslava, která, nebo teda ne Jaroslav, udělala jsem z Jaroslava Jaroslavu. Jaroslav psal, že nesnáší od Maneskin Son Begin, tak pokud vás vytáčí popík, když je ubrečený tak zvlášť, tak psychologové tvrdí, že jste pragmatici, nemáte rádi přetvářku a citový vydírání. Takže možná fakt rada pro všechny, až budete příště na rande, neptejte se na znamení, zeptejte se, jakou hudbu ten člověk nesnáší. A je to vyřešeno, ušetříte si starosti. Teď si pustíme něco, co máme všichni rádi, i když někdo to možná má oposlouchaný, ale aspoň si můžeme všichni společně zaspívat. Eva Farná, Perpetuum mobile. Yeah.

0: úsměv vám doufám vykouzlila Eva Farná a její Perpetuum Mobile. Tenhle song, který nám uzavřel třetí společnou hoďku, ale jedna pořád před náma. Takže tady je teď ten moment, kdy si musíme dodat maximum energie, maximum dobrý nálady, prostě to ještě na závěr rozjet. Jdem do finále, před náma jenom zprávy s Adamem, doprava, ano, mrknem na silnice a potom zase zpět k hudbě. Čeká nás třeba Gold Dust. Podle názvu možná nevíte, ale až uslyšíte ty první tóny, budete vědět. Tak už za chvilku tady na Fajnu.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Online. Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Adame, vstávej, jsou 2 minutky po čtvrtý. Pojď nám říct, co se děje.
15: Fajn.
0: Přeskočila Adama, Adamovi ještě dáme šanci, první se mrknem na dopravu. Doprava na D11, 67. kilometr, trasa Jaroměř Praha, je tam překážka na vozovce, tak opatrně. No a potom si taky dejte pozor v Brně, v ulici Cejl, protože tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce kvůli tomu, že tam osobák srazil jednokolku. No a na závěr D48, 29. kilometr, trasa Rybí, Český Těšín, tak tam taky opatrně. Dávejte si bacha nehody, ale teď už pojďme i na ty zprávy. Adame?
13: Jsme online.
15: Online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: U Hormuzského průlivu zasáhl kontejnerovou loď neznámý projektil. Singapurská loď začala hořet a nakonec se potopila. Všech 21 členů posádky se ale naštěstí podařilo bezpečně evakuovat a nikdo nebyl zraněný. Česká televize na dětskou tvorbu příští rok vyčlení rekordních 180 milionů korun. Na jednání Rady ČT to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Déčko chystá 7 nových řad večerníčků, 4 vzdělávací série a taky rodinný seriál. Skončit mají naopak třeba Draci v hrnci nebo Šikulové. Některý lidi z technologického světa údajně začali kouřit, protože věří, že umělá inteligence jednou vyléčí rakovinu. Tvrdí to technologický ředitel společnosti Palantir. Podle něj chtějí tímhle riskantním způsobem ukázat, jak moc věří budoucím možnostem AI. Pro svoje tvrzení ale nepředložil důkazy ani neuvedl konkrétní jména.
15: Fajn.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: 3, 2, 1.

Dali jsme to nakonec, máme za sebou dopravu i zprávy. No a to je čas rozjet naší poslední společnou hoďku. Jak jsem vám slíbila, přijde jedna songa, jedna písnička, kterou sice možná neznáte podle názvu, ale až uslyšíte první tóny, budete vědět hned. Tak to pojďte rozbalit, DJ Fresh je tady. Už to tam slyšíte? Tohle je Gold Dust, party song, na který se to dá krásně rozjet.

Shakira, Burna Boy, tahle dvojice, mistři v dodávání energie při odpolední a song Die Die, právě teď na Fajnu. A my se oficiálně musíme přiznat k diagnóze. Jsme totálně závislí. Všichni. Já doufám, že vy taky. Protože pokud teď na podzim žijete jenom dvěma věcma, a to řešení, kdo komu zlomil srdíčko ve vile na Kanárech u ohniště a kdo na Hradě s kamennou tváří komu podřízl u kulatýho stolu krk, tak jste naše krevní skupina. A právě z tohohle šílenství vznikl náš podcast Posedlí. Protože jsme prostě posedlí všichni. Včerejší díl Love Islandu, kdo jste ho viděli, to byla zase šílenost. No a i to jsme už stihli dneska probrat v našem podcastu Posedlí, kde jsme dneska jako hosta měli Páju. Páju, která na Love Islandu se pokoušela tvořit pár s Ondřejem, ale jak si jim to nevyšlo. Bylo to takový komplikovaný, řešilo se, kdo komu nerozumí, proč Ondra nerozumí Páje, jestli je na něj Pája moc ostrá. A na všechno tohle jsme se dneska Páji zeptali. Ale Pája není jediná, koho jsme zpovídali. To je důležitý, protože na našem YouTube Fajnu najdete celou sérii Posedlí. A jsme posedlí jak právě zrádcema, tak Love Islandem. Najdete tam díly, kde zpovídáme srdíčka, kde zpovídáme zrádce, věrné i nevěrné, což, jak říkám, platí i o Love Islandu. Tam jsou taky věrní i nevěrní, to platí v lásce i ve zrádcích. No, takže doporučuji na to mrknout, protože občas, nebo takhle vždycky, u nás ty srdíčka propálí něco zajímavého. Dneska to bylo taky zajímavý, tenhle díl vyjde taky určitě brzy. Aktuálně z Love Islandu poslední díl na našem YouTube je Emily, chystá se taky Adry, ale máme tam třeba Tomáše, Johnnyho. Můžete to všechno dohnat, ať víte, o čem je řeč a ať víte víc než vaši kamarádi, kterým pak můžete říct, ať se na to podívají taky. Tak na našem YouTube mažte tam a k tomu si pojďme namazat chleba další song. Dua Lipa, Training Season, právě teď na Fajnu.

0: Dobrá nálada zařízená díky Felixi Jenovi, Jay Hart a jejich song Pride. Tady na fajnou písnička, o které lidi říkají, že jim trošku připomíná Aviciho. A vlastně jo, něco na tom bude. A je to dobrá energie a já si myslím, že dobrou energii potřebujeme i nadále. A proto nás čeká třeba Slater. Tenhle hit s názvem Dance, o kterém zase lidi píšou, že si představujou, že to je song, který vám hraje, když jste lehce připitý, lehce cinklý, někde v noci uprostřed narvaného tanečního partneru. Parketu. A já si myslím, že je úplně ideální si tenhle track pustit takhle ve čtvrtek. Co vy na to? Uděláme si taneční parket už dneska, čtvrtek je malej pátek, ideální. Takže za chviličku, buďte ready tančit společně se Slater a jejím songem Dance. Tady na fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za

0: 39,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

slibovaná americká zpěvačka a skladatelka Slater a její hit Dance právě teď dohrál na Fajnu půl pátý. A už jste někdy chodili s kamenem? Zní to hrozně, ale všichni jsme asi zažili situaci, kdy jsme se ptali, jak je možný, že ty partneři, který si vybíráme, mají srdce jako z kamene. Ledový, tvrdý, nedostupný, ale teď se ukazuje, že to není nefunkční vztah, ale právě naopak. Podle dalšího psychologického trendu ze sítí, ano, jak moc je máme rádi, je nová teorie. Teorie skály a hvězdy. Že jeden ve vztahu, jeden z partnerů je hvězda. To je ten živel, ten, co do vztahu přináší spontánnost, energii, chuť zkoušet nové věci. Samozřejmě většinou máme my pocit, že my jsme ty hvězdy, zatímco ten druhý člověk je ten kámen, protože kdo by si dobrovolně přiznal, že je šutr? Že jo, no takže ten druhý ten je skála a ten reprezentuje stabilitu, klid, bezpečí a spolehlivost. A my hvězdy máme pocit, jak kdyby jsme byli takový ten kluk z pořadu Ano šéfe, co říká, já jsem si tady jenom přišel hrát s kamením. Takže si s těma kamenama hrajeme, myslíme si, že to bude fungovat, no a někdy to funguje. Že se ty páry takhle hezky doplňujou. Na druhou stranu, opravdu někdy to kamenné srdce může dělat trošku problém. Ale ideální příklad jsou prej třeba Monika a Chandler v Přátelích. Ona je hvězda, on je kámen, a nebo také Gomez a Morticia Adamsovi z Adamsovy rodiny. Takže zatímco jeden z vás předvádí Oscarovej monolog o tom, když se mu zhroutil svět, protože mu ujel autobus, a ten druhý na to jenom klidně kouká s výrazem žulovýho pomníku, tak to není důvod k rozchodu. Prej. On je skála, vy jste hvězda. Nebo naopak, ale já si myslím, že všechny jste hvězdy. Napište mi, jestli to tak cítíte taky. Jste ve vztazích hvězda? Nebo skála? Dejte mi vědět na 724634634, jak to máte doma vy, a k tomu nás čeká Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: John Newman, Love Me Again. Další track, který vám totálně musel dodat energii, protože jinak už nevím co. Tady na Fajnu 16.44 a my řešíme, jestli jste skála, balvan nebo hvězda, protože to je nová vztahová teorie, že jeden ve vztahu musí být skála, druhý hvězda. Jakub z Mostu píše, já jsem v manželství jak kdy, jednou tak, jindy opak. Tak výborně, to je asi taky dobrá kombinace. No a potom tady máme ještě zprávu od Adama. Adam píše, u nás jsem ta hysterická hvězda já. Minulý týden jsem přišel z práce totálně vytočený, vykládal, že dám okamžitě výpověď a moje drahá polovička ani nezvedla oči od knížky. Tak ono to je asi jedno, kdo je hvězda. Důležitý, že jeden je hvězda a druhý je kámen. I když hvězda je vlastně taky jenom kámen, co letí ve vesmíru, ne? Že bychom teď odhalili, že TikTokové teorie nefungují? Jak překvapivé. Já vám každopádně děkuju za vaše zprávy a pojďme radši na songy, co fungují. Gracie Abrams, Dead So True, za chviličku, tady u nás na Fajnu.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
15: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
14: Dnes musíte vybrat.
15: Mám tady pro vás předvýběr a
14: šíříme
15: dvojnásobíme investice. Je to přijmete to riziko?
14: Ale je to na vás.
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Nice, tenhle track nám právě dohrál na fajnou 16.55 a vy víte, co to znamená.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Je to tak, další 4 hoďky za náma, čtvrtek za náma a už máme před sebou jenom jeden den fajn warm-upu v tomhle týdnu. Zítra se na vás budu těšit zase od 1 do 5, dneska to máme za sebou, teda ne úplně, to doufám, že ne. Já naopak doufám, že jste plný energie, nabitý na zbytek tohohle dne, týdne, že jste dobře naladěný a že se těšíte, protože teď přijde Žampik. Další 3 hodiny se Žampikem, který budou nabitý super energií, který vám doufám předají to, co mají. A já vám ještě musím, respektive takhle, já vám dlužím jednu omluvu. Já jsem včera tady v éteru říkala, že má svátek Tereza. Tak prosím vás, ne. Tereza má svátek dneska. Dokonce mi někdo z vás napsal, že včera své manželce šel koupit kytku na poput této mé zprávy v rádiu, že má svátek Tereza a dostal doma vynadáno, že Tereza má svátek až dneska. Tak tímto bych se chtěla omluvit všem Terezám, kterým bylo popřáno už včera, ale tak vlastně to je výhoda, ne? 2 dny slavit svátek, kdo by to nechtěl? Takže dneska oficiálně přejeme všem Terezám všechno nejlepší. Já děkuju, že jste tady se mnou dneska zase strávili tyhle 4 hoďky a budu se na vás těšit zítra. Teď už Žampik a taky poslední song ode mě. Alex Warren, Fever Dream. Tak se mějte krásně, skládejte básně a zítra to roztočíme, drahouškové. Tak pa, bye babes.

co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku?

0: kdy bude levnější benzín.
1: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser game, pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser game a pixel game.
2: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Pojďme se podívat na to, co se událo na planetě Zemi. O to se postará mistr Los Adamos.
4: Česko se potýká s velkým nedostatkem vody a sucho se může dál zhoršovat. Podle vědců může na přelomu týdne výjimečný až extrémní sucho zasáhnout skoro třetinu republiky. Za prvních 9 měsíců roku navíc spadlo o víc než 40% srážek míně než je obvyklý. V Íránu hrozí 23-letý studentce trest smrti kvůli příspěvku na sociálních sítích. Podle úřadů měla urazit proroka Mohameda. Přesný obsah příspěvku ale nezveřejnili. Lidskoprávní organizace varujou, že íránský režim stále častěji využívá popravy k potlačování nesouhlasu. Mark Zuckerberg zaujal na internetu svojí reakcí na ochutnávku piva Guinness. Šéf Mety se objevil v technologickém podcastu Cheeky Pint, kde slavný irský pivo vyzkoušel. Jeho výraz po napití pak lidi začali sdílet na sociálních sítích a vtipkovat, že mu pivo vůbec nechutná. Zuckerberg ale vysvětlil, že je to prostě jeho normální výraz.
0: Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin 3 minuty, k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. Celý 3 hodinky jsou před náma a dáme to ve velkým, protože čtvrtek je malý pátek. Za chvilku si tedy dáme svlíkačku za kačku. Musíte u toho zůstat, ať pochopíte, co se tady bude dít. Do té doby Justin Bieber nebo Dominic Fike právě teď na Fajnu.

Slíbil jsem vám čtvrteční partošku, tak se tak děje. Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Posloucháte Fajn v 17 hodin 9 minut a lidi, vysvětlete mi prosím jednu věc. Jak je možný, že se s někým šmajchlujete, ale pak se před ním stydíte normálně svlíknout při rozsvíceném světle? Jakože v posteli je to v pohodě, ale nedej bože, aby vám náhodou nikdo viděl břicho za světla. A přitom by to měl být člověk, před kterým jste nejvíc v klidu, jenže spousta lidí pořád řeší, jestli nemá někde nějaký špíček, jestli nemá blbý stehna, nebo jestli se tomu partnerovi pořád líbí. A někdy se dokážeme stydět i za úplně normální věci, který má každý z nás. Přitom ten druhý člověk dost možná vůbec neřeší to, co vy v té hlavě zrovna řešíte. Takže otázka je, jestli se fakt stydíme za svoje tělo, anebo se spíš bojíme, že nás ten druhý už třeba nebude chtít a vymění nás za někoho jiného. Hele, napište mi, jak to aktuálně máte se svým tělem. Jste v pohodě s tím, jak teď vypadáte, nebo byste na svém těle chtěli něco změnit? Jsem zvědavý na vaše odpovědi. 724 634 634.

0: pohodě s vaším tělem? To byla moje otázka na vás. Tady jsou vaše odpovědi. První zpráva je, já bych určitě změnila moje brejle. Hele, brejle jsou za mě ultra sexy a dá se to řešit čočkem nebo tak ne, tak to si myslím, že je v pohodě. Jestli ten zbytek je v pohodě, tak s brejlema ty se dají vyřešit. Štěpán napsal, hele, upřímně bych chtěl schodit tak 5-6 kilo, ne, že bych se nesnáčel, ale vím, že bych se cítil líp. No, já bych potřeboval tak 10, kámo. Maruška mi napsala, já jsem se sebou spokojená, dřív jsem hrozně řešila břicho a stehna, teď už to tolik neřeším a naučila jsem se s tím žít. Zkuste to i vy, i když chápu, že to není jednoduchý. Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babí léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do zooparku Zelčín.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Sakra! Moje záda.
8: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Music. Fine.

Posloucháte čtvrteční Fine Drive v 17 hodin 30 minut. Lidi, koukejte se přiznat k tomu, kdo z vás právě teď sleduje Zrádce nebo Love Island. Ale jestli patříte mezi ty lidi, kteří potřebují vědět úplně všechno, i to, co se třeba do finálního dílu vůbec nevešlo, tak pro vás přesně máme podcast Posedlí na našem YouTube Fajnu. U Love Islandu tam máme Kristýnku, která si zve soutěžící, který už z vily vypadly a vytahuje z nich všechno možné, jaký to bylo ve vile, co jejich vztahy mimo kamery a jak se jim žije po návratu do normálního, ne Love Islandáckýho života. No a u Zrádců, tak tam to máme ultra exkluzivně čerstvý, protože Aja natáčí rozhovory s tím člověkem, který ho právě vyřadíte přímo po promítání v kině. Takže je to ta nejautentičtější reakce, která může být a rozhodně doporučuju právě teď nabíhat na YouTube Fajnu, kde podcast Posedlí aktuálně běží. Fine Drive.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 41 minut. Za Majkem je Jindra a lidi, jestli máte pocit, že už vás ten dospělácký život prostě nebaví, takový to práce, povinnosti, pořád něco řešit a nejradši byste na pár měsíců zmizeli někam do háje, tak to nejste sami, protože mezi naší generací se řeší takzvaný adult gap year. V podstatě si dáte delší pauzu od práce, abyste si odpočinuli, srovnali si hlavu a rozmysleli si, co vlastně chcete v životě dělat. Někdo odejde cestovat, někdo se začne učit něco nového a někdo prostě potřebuje na chvíli vypnout, protože už té práce a toho hrozně dospělackého života má plný zuby. Hele, napište mi, kdybyste mohli na půl roku úplně vypnout práci a všechny povinnosti, co byste dělali? Odjeli byste někam cestovat nebo byste to využili půlročním sedingem na gauči? 724 634 634, tam je prostor na vaše odpovědi. Fajn Drive.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte podzimní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Navíc za každou hliníkovou roletu získáte až 1500 korun. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. Under Armour
6: makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
8: Ale tohle vypadá dobře.
7: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
8: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
7: Vypněte obrazovku.
9: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
7: Rezervace na restaurantweek.cz.
10: Chlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.

Neskutečný borec, Somber, My Body Isn't Ready. Posloucháte Fajn v 17 hodin 56 minut a já jsem s vás to na to, kdybyste mohli na půl roku vypnout, nechat všech povinností, tak co byste udělali? Tady Jirka napsal, že by konečně dal dohromady svoji postavu, že za půl roku by to snad zvládlo. Hele, chápu, když má toho člověk hodně, tak to fitko jde prostě stranou, že jo? Na to prostě není čas. Tady Terka, tak ta mi napsala, já bych odjela na půl roku klidně na Bali, tam bych se vyčilovala a za půl roku bych zase mohla začít makat. Ty jo, půl roku na Bali nezní úplně špatně. Turn up hit music. Fine.

0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
0: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
11: Fajn. Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
12: 18 hodin, 2 minuty k tomu, za Majkem je Rosnička Jindra, aktuálně máme 13 stupňů, ale v noci to už malinko zebe, no, 4 stupně, ale zítra se teplota vyšplhá k 18 stupňům. Myslím si, že takovej poslední ještě reálně teplej den, tak zítra ještě není potřeba úplně kabáteček.
0: Fajn.
12: No, pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí v Praze. Klasicky zasekaný pražský okruh, hlavně ve směru na D7, kde provoz komplikovala i velká nehoda nákladních aut. Nehoda taky v Jihlavě, v ulici Náměstí Svobody. Jsou tam 2 osobáky v sobě, naštěstí je to bez zranění. A nehoda taky u Mělníka, obec Hořín, tak pokud míříte do Mělníku, tak se vyhněte tady Hořínu.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Fajn. Fajn Drive.
14: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
12: OK, 18 hodin, 3 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fine Drive. No a my se za chvíli podíváme na to zlobidlo jménem Hard Rico. Dneska měl soud, dozvíme se, na jak dlouho se na jeho nový tracky asi nemusíme těšit. Do té doby Eagle nebo Taylor Swift právě teď na Fajnu.

0: You go moving to the sun. Posloucháte Fajn ve čtvrtek 15. října a my už víme, jak dlouho asi neuslyšíme novej track od Hartricka, neboli teď už jenom Ricka. Tenhle ten rapper má jít totiž na 5 let do vězení. Odvolávací soud v Olomouci totiž zamítl jeho odvolání a potvrdil mu trest za loupež a vydírání. K tomu má ještě zaplatit pokutu 2 miliony korun. Původně přitom měl dostat jenom 4 roky, takže mu ten soud trest nakonec ještě zvýšil o rok. Odvolali se všichni 4 odsouzení a státní zástupce pro Ricka chtěl dokonce 6 let. Všichni se k vině přiznali, Hartricko dokonce oznámil, že se svojí snoubenkou čeká dítě. Doufal, že mu to asi nějak pomůže, ale dostal ještě o rok navíc. No. Uvidíme se, jak dlouho vyleze. Říká, že se prej srovnal a že to, co dělal tehdejší Hartricko, ten novej Ricko by nikdy neudělal. No, tak třeba nám ho pustí dřív z té báně.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

Benson Boone. 18 hodin, 20 minut, to je aktuální čas a hele, všichni lidi narození mezi rokem 93 a 98, to teď mají docela zajímavý. Nejste totiž úplně mileniálové, ale ani generace Z, tak kdo vlastně jste? Pro tuhle skupinu lidí se používá označení zileniálové. Je to takovej mix mileniálů a generace Z. Jsou to lidi, kteří si ještě pamatují život bez chytrých telefonů, ale zároveň už jakoby vyrůstali s internetem a sociálníma sítěma. Takže třeba jste zažili dobu, kdy se chodilo ven, zároveň už jakoby vyrůstali s internetem a sociálníma sítěma. Takže třeba jste zažili dobu, kdy se chodilo ven bez toho, aby měl každý mobil

0: rozdílný právě mileniálové a generace Z. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
5: Máme pro vás bezva plán.
4: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
5: První, druhý, klidně třetí.
4: Máme i skluzavky pro malé děti.
5: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
4: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
5: Aquapalace Praha.
4: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: To není

Pátek, malý pátek, Z a Clarity. Posloucháte Fajn, 18 hodin 34 minut, to je aktuální čas a já jsem se vás ptal na to, jaký je za vás největší rozdíl mezi mileniálama a generací Z. Eliška napsala, podle mě největší rozdíl v tom, že mileniálové si ještě pamatují život bez internetu, zatímco my jsme na něm prakticky vyrostli. To je pravda, ale už jsme podle mě v době, kdy i naši rodiče konečně internetu trošku začínají rozumět a už ho umějí používat. Matěj napsal, mileniálové si volají, když něco potřebujou, generace Z si píše na Instagramu. To je pravda, že jsme s takovou tou generací, která si už vůbec nevolá, že buď si posíláme hlasovky, anebo prostě basic zprávy na sociálních sítích. A Natka napsala, podle mě generace Z mnohem víc řeší psychický zdraví a nebojí se říct, že něco nezvládá. A to je taky pravda. Pokračujeme dál, před náma Ray Dalton, Blood Running, právě teď na Fajnu.

0: Tenhle ten track od Chemical Brothers se jen tak neomrzí. 18 hodin, 42 minut, tohleto je Fine Drive a hele chlapi, myslíte si, že ženský pořád přehání, když říkají, že je něco bolí? Mám tady docela zajímavý data, který by vás podle mě mohly překvapit. Vědci zanalyzovali data od více než 6 milionů lidí ze 118 zemí a zjistili, že ženy častěji než muži uvádějí bolest prakticky po celém těle. Největší rozdíly se objevily třeba u bolesti hlavy, břicha nebo obličeje. Ženy navíc častěji popisovaly bolest jako hodně intenzivní anebo rozšiřovanou do celého těla. Já musím říct, že doma to, že mojí slečnu něco bolí, tak poslouchám velmi, velmi často. Vlastně den, kdy nic nebolí, neexistuje. Každopádně, hele, napište mi, kdo podle vás snáší bolest líp, chlapi nebo ženský. A kdo u vás doma dělá větší drama, když ho něco bolí? 724 634 634. Yeah,
1: we are fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Vánoční večírek nebo firemní akce? nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Nový tracky, nový

členka naší Next Generation Party, You Gail, Wishful Thinker. Posloucháte Fajn ve čtvrtek 15. října. Já jsem se vás ptal na to, jestli si myslíte, že chlapi snášejí bolest líp než ženský. Tady Mirka napsala, samozřejmě, že ženský snášejí bolest hůř. Ale líbí se mi ta upřímnost, Mirko, děkuji za tvoji zprávu. Pak tady napsala Jitka, ta napsala, ženy protože menstruace. Každý měsíc je podle mě úplně jiná liga, chlapi by to nedali ani dva dny. K tomu se asi nedá nic namítat, no. To jsme prostě, díky bohu, nikdy nezažili. A do třetice tady máme odpověď od Natálie. Myslím, že ženy zvládají bolest líp, protože jsou na ní zvyklí. Není to žádná sranda. No, tak jsem rád, že jsem chlap teda, no. Fine, right.

0: Teddy Swims nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je naše dnešní poslední společná hodinka. No a začneme jí jak jinak než 10 minutovkou podle vás. 10 minutes for you. Tak procvičujte si prstíky, vemte si do ruky mobil a buďte ready, protože za chvíli startuje odpočet. Číslo je 724-634-634.
1: New music show. Tenhle song zatím

0: oboje.
1: New Music Show.
0: Pětok od šestí na Fajn.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Fine Drive.
11: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
12: Pull my trigger, let me blow your mind.
13: Okay, 19 hodin, 2 minuty k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu. No a vy právě teď budete mít exkluzivní možnost stát se hudebními producenty Fineu. Před náma je 30-sekundový odpočet, během kterého můžete absolutně překopat náš playlist a budu hrát to, co vy budete psát. Číslo je 724-634-634. Jste ready? Protože odpočet začíná právě teď.
14: 10 minutes for you.
15: 10 minut tvých songů.
16: Máš 30 sekund.
17: Pošli název tvý oblíbený songy.
18: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
17: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
19: 10 minutes for you.
13: Tik tak, tik tak, tik tak. 724 634 634.

0: máš to tam mít. Co dáme jako dvojku? Jako dvojku máme kecaj. Tak co do třetice? Máte poslední pár sekund. A do třetice, to jsou jiné plemena. Vy jste neskuteční, zvládli jste to před limitem. Pište i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.
1: Čau, já jsem Kellen a posloucháš můj novej single.

Kecaj Gabriela. To je track, o který jste se psali v 10 minutovce, podle vás, na fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, Sararika z Viktor Šín, Iné plemena. A hned potom nás čeká velký finále. No a já potřebuji teď jednoho z vás, kdo zavolá na 724 634 634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte, protože já upřímně nevím, co bych tam zvolil. Takže potřebuji jednoho z vás. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Sara Rikas a Viktor Šín, Jiné plemena. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále. 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji zavolal Toňa. Čau, Toňo.
1: Čau.
0: Hele, řekni mi, jaký máš dneska den?
1: Dobrý.
0: Dobrý, co jsi vyváděl dneska?
1: Jako jsem byla na tréninku.
0: A co trénuješ?
1: Kickbox.
0: Hezky, takže asi si s tebou nemám úplně zahrávat, abych nedostal.
1: Jo.
0: Že jo? Ale pokusím se být hodnej, mám tady pro tebe 3 tracky, ty budeš moc rozhodnout, jaký track já pošlu do éteru, jsi na to ready?
1: Jsem ready.
0: Tak jo, tohle jednička, kámo. Alex Warren, Ordinary. Varianta číslo 1, pojďme na dvojku. Štajn 27, Habibi, varianta číslo 2. Ale já tady mám ještě třetí variantu a to je tahleta věc. Harry Styles, American Girls, varianta číslo 3. Toňo, je to ve tvých kickboxerských rukou.
1: Tak já dám asi trojku.
0: OK, takže Harry Styles, American Girls. Je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat?
1: Všem, kteří poslouchají právě teďku Fajn.
0: OK, dobře ty, jak profík. Hele, já ti moc děkuju, zas někdy zavolej, jsi sympaťák, tak krásný večer.
1: Dobře, taky, čau.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Posloucháte Fajn při čtvrtku, 15. října, čtvrtek, malý pátek. A já jsem si říkal, že bychom se tady mohli trošku zatrapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout nějakou trapnou storku, co se vám v poslední době stala. A napište mi ji na 724-634-634. Vytáhnout můžete úplně cokoliv. Myslím teda tím tu storku. Chápeme se. Klidně na prásky jde svýho kámoše, mamku, tačku, je to úplně jedno. 724-634-634. Tam je prostor na vaše trapné historky. Fajn Drive.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
2: Opět domov. Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality. Mlsání pro

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeň bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: New Music Show.
8: Skipni to.
7: Skip.
8: Počkej.
9: Jo, tohle si nech.
7: Každý pátek třídíme novou hudbu za tebe.
8: Co přeskočit?
7: Co dát na hlas?
9: A čo si uložit skôr, než to začne hrát úplně každý.
7: New Music Show. New Music Show.
9: Piatok, 6 večer. Fajn.
10: Back to the hits. Fajn. X on the

Šimonop, Save My Soul. Posloucháte Fajn v 19 hodin 29 minut a my jdeme na naší oblíbenou minutku. Cringe minute. Dneska se o svoje trapno podělil Lukáš. Ten mi napsal: nedávno jsem byl nakupovat v Primarku a u pokladny se mi líbila jedna holka. Několikrát jsme se na sebe podívali, tak jsem si říkal, že bych mohl zkusit nahodit úsměv a udělat na ní dojem. No, když jsem odcházel, tak jsem se na ní ještě otočil a chtěl jsem se teda usmát. Normálně jsem narazil do skleněných dveří, jakože fakt naplno. Nejhorší bylo, že se mě ta holka ještě zeptala, jestli jsem v pohodě, a já se dokázal jenom blbě smát a potom jsem radši běžel pryč. No, ty už jsi měl v kapse a místo toho si u toho utek, teda Lukáši.

0: Gaga, Alejandro. Posloucháte Fajn, máme 20 minut do 20. hodiny. To znamená, že naše dnešní společná tříhodinovka se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Ale do té doby si dáme třeba ještě tenhle ten banger. Cameron Bitcomb, neskutečný borec, u kterého je teda zajímavý, že jako malý hrál na bicí, ale vůbec se neviděl jako zpěvák. A ještě jedna věc, po účasti v American Idol se klidně mohl svíst na tom, že ho lidi znají z televize, jenže on se musel teprve naučit psát vlastní písničky a pořádně hrát na kytaru. Dokonce se po soutěži vrátil zpátky do práce, protože ještě neměl vlastní repertoár. Teď už ho má a je skvělej. Tenhle song Meduza si dáme za chvíli na Fajnu. Fajn
1: Drive. Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak, já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!

Vím, že je to těžký pochopit, ale já jdu domů. No já to tady balím a jdu domů. Bylo to naprosto boží. Díky za 3 hodinky s váma. Bez vás by to prostě nešlo. Jste neskutečný. Hele, slyšíme se zase zítra. Sice jenom hodinku, ale o to nabitější to bude. Zítra od 17 do 18. No a je to pátoček, takže to bude velký. Já se s váma loučím, ale s Fajnem se vy neloučte, protože mě tady za Majkem vystřídá je co sik, neskutečně talentovaný týpek, který vám bude hrát tracky, který jste ještě nikdy nikde neslyšeli. Dejte si to a za mě už jenom ty dvě slova. Pop!

0: čau, tady a co, já vás vítám u novýho dílu pořadu Next Generation. Dneska to bude trošku jiný než většinou, dneska budu pouštět své tracky z novýho EPčka, který jsem vydal minulý měsíc. Rozhodl jsem si, že pustím dneska tady všechny ty tracky a zkusím tomu něco i říct, ať je taky zajímavější. Takže tohleto EPčko je takový víc emocionální, víc taký osobní, asi nejvíc osobní věc, co jsem kdy udělal. Má to trošku taký příběh, všechny ty tracky jsou taky melancholický, takový jakoby pochmurný, prostě zpracávám tam nějaký jakoby negativní emoce a tak. Zároveň všechno má trošku jiný vibe, někde je prostě jakoby nějaká nasranost, někde je spíš smutek, někde melancholie. My si teda pustíme rovnou první track, který se jmenuje Občas, je to taky vykopnutí toho EPčka, je to takový odlehčenější na úvod a následovat bude Děkovat nebo nesnášet, což je taková polemika o tom, když vám někdo něco udělá, že se k tomu můžete postavit jakoby dvěma způsobama, buď prostě toho člověka můžete jako začít úplně demonizovat, nemít ho rád a tvořit si nějaký negativní emoce k němu, a nebo vlastně to můžete spíš vzít jak něco, co jako může něco dát vám a jak nějakou spíš výzvu, můžete mu spíš jak kdyby poděkovat, když to tak přenesu. Takže tak, my rovnou jdeme na tyhle ty první dva tracky, posloucháte Fine a moje EPčko Dope Sad Boy.
1: Next Generation.

občas vybitej telefonem, občas vybitou hlavu. Občas vyřeším problém, občas pije po mně jen plavu. Občas je mi to všechno jedno a občas to nesnáším. Občas lítám v nebesí, občas padám do těch páží. We are number one. Next generation. Number

0: Next Generation.
1: Co? OK, takže vy stále posloucháte Fine, moje jméno je Jaco. Vy jste slyšeli první dva tracky z mýho EPčka Dope Sad Boy. Kde byste mě chtěli najít, na Instagramu se jmenuji Jaco With Me. A my si jdeme pustit další dva tracky. Teď následuje track Iracionální, který je jakoby nejvíc naštvaný z toho EPčka, nejvíc energický, zároveň jako v lidech vzbudil největší nějaký emoce, nejvíc lidí mi na to psalo, nejvíc lidem se to líbilo. Má to mega jako replay value na Spotify a tak, akorát se mi to nepodařilo jakoby dostat úplně mezi tolik lidí, takže právě proto jsem třeba i tady. Takže si pustíme Iracionální, což je prostě taká moje výpověď o mých struggles a o tom, kde jako člověk nemá úplně kontrolu nad sebou a prostě jde, jdou z něj věc ven, takže tak. A potom si pustíme další track, ten se jmenuje Až a to je naopak zase úplně jakoby opačná věc, taký uklidnění. Ten track jsem prostě nahrál jakoby ve chvíli, kdy jsem se každý týden co týden musel jakoby stěhovat z bytu do bytu a vždycky jsem si vzal celý studio prostě jakoby sebou a vždycky týden jsem bydlel u mojí babičky a tam jsem si takhle postavil studio a nahrál jsem tenhle ten track prostě při tom, co jsem, já nevím, tam jen tak něco si dělal a pak jsem ho jako našel v kompu třeba o měsíc později, když jsem skládal to EPčko a řekl jsem si, že by to vlastně byla dobrá věc, která by se tam hodila, takže jako nakonec ten track se tam dal a taky jako spousta lidí mi psala, že je baví, takže super, takže takhle, vy posloucháte Fine, pustíme si další dva tracky z Dope Sad Boye a jdeme rovnou na to, zdraví vás a co.
0: Fine. Next Generation.

Takže what's up, vy stále posloucháte fajn a dohráli vám další dva tracky z mýho EPčka Dope Sad Boy, který najdete na Spotify. A my si pustíme už závěrečný track z tohohle EPčka, který se jmenuje Sad Stories. Je to taky uzavření celého toho jako mini příběhu a ani nevím, co bych k tomuhle tracku řekl, prostě tak nějak vzniknul za pochodu, co vznikaly ostatní tracky a za mě dokresluje jako hezký atmosféru celého toho EPčka. Takže takhle a tím pádem to máme zkompletovaný a jestli vás to bavilo, budu jenom rád a potom už si pustíme nějaký UK rap, co teď poslouchám, vybral jsem nějaký tematický věci, který se hodí k tomuhle vibe, takže si pustíme Nemze a jeho track Therapy a potom budou následovat další dva tracky od M. Hancha, který ho teď poslouchám furt a vlastně celým tímhletím obdobím mě nějak jakoby doprovázel. Takže to bude hrát tady na fajnu a jdeme rovnou na to. Next Generation.

ani pozdě. Nechce být sebestředný, je to pro mě těžký, bro. Já mám pochopení pro mý lidi, i když nebylo to takhle dětské. Nechce být.

0: Generation. Number one hit music station.
1: OK, takže to byl dnešní díl pořadu Next Generation. Zdraví vás Jaco. Já jsem rád, že jsme to spolu zase Glošinu prošli a díky fajnu za tuhle příležitost. Kde byste mě chtěli najít? Na Instagramu jsem jako Jaco with me, na Spotify jako Jaco sick a mějte se všichni nejlíp, co můžete, užívejte život a poslouchejte dál fajn. Let's go. Here we go.
0: Number one hit music station. Next Generation. Here we go. Nejžavější tracky.

0: jsme fajn. Tell me
1: where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Bruno Mars here, literally I'm returning
2: for a concert. Hey, I'm Gracie DeBruns.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hi, we're Blackpink.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na Soulsos. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Sakra, moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: jsme fajn. Tell me
1: where the party is. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Mars here, literally, I'm returning
2: for a concert. Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hi, we're Lucky.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Fajn.
5: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová